0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Dnešní hudba podle kalendáře bude patřit vzpomínce na francouzského, a to především operního a baletního hudebního skladatele a kritika Adolphe Charlese Adama. Zemřel totiž 3. května 1856, takže je tomu letos rovných 170 let. Adolphe Charles Adam se narodil 24. července 1803 v Paříži. Jeho otec Jean-Louis Adam byl za prvního francouzského císařství poměrně slavným skladatelem a klavírním virtuózem. 45 let byl profesorem klavírního oddělení Pařížské konzervatoře a je mu připisováno založení francouzské klavírní školy. Není tedy divu, že malý Adolphe byl v kontaktu s hudbou od útlého dětství. V roce 1817 se stal žákem Pařížské konzervatoře, studoval hru na varhany a kontrapunkt, v němž mu byl učitelem Antonín Reicha. Zásadní vliv na něj ovšem měl jeho učitel kompozice François-Adrien Boaldier, v té době nejznámější francouzský skladatel v oboru komické opery. Oba sdíleli podobný smysl pro analytický přístup k hudbě, melodickou invenci a dramatický účinek. Adolphe Charles Adam se zprvu věnoval jak kompozičně, tak jako interpret především církevní hudbě. Působil jako výpomocný varhaník v několika kostelech a mezi jeho prvními skladbami převažují církevní kantáty a mše. Pod Boaldierovým vlivem se však od církevní hudby odklonil a soustředil se převážně na hudební divadlo. Dvakrát se ucházel o římskou cenu, kterou získal až na podruhé v roce 1825, a to svou kantátou Ariane a Naxos. Pobytu v Itálii, který byl s cenou spojen, ovšem nevyužil. Místo toho cestoval po Belgii, Nizozemsku, Německu a Švýcarsku. V Ženevě se poprvé setkal s dramatikem a nejvýznamnějším libretistou první poloviny 19. století Evženem Skrýbem. Ten zadal Adamovi libretto pro úspěšný vodvil Převoznice z Brienzu a byl posléze i u řady pozdějších Adamových úspěchů. Jedním z nich byla i opera Kdybych byl králem. Právě zní teď Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Richarda Heymana zahraje předehru.

Kariéru operního skladatele odstartoval Adam premiérou své jednoaktovky Petr a Kateřina v komické opeře v únoru roku 1829. Dílo bylo uvedeno společně s La Fiancée od zkušenějšího Daniela Obéra a mělo velký úspěch. Dosáhlo přes 80 repríz. Slibný začátek byl potvrzen úspěchem tříaktové paní Danilovové na jaře roku 1830. Ovšem červencová revoluce téhož roku a následně obavy z epidemie cholery pařížský divadelní život utlumila. A tak, ačkoliv Adam vyprodukoval a uvedl rychle za sebou několik dalších děl, jeho kariéra stagnovala. Odjel tedy na kratší dobu do Londýna, kde byl v té době jeho švagr Pierre-François Laporte hudebním ředitelem Královské opery v Covent Garden a uvedl tu dvě díla, sice první operaci a temný démant. A pro King's Theatre zkomponoval svůj první balet Faust, který měl premiéru roku 1832. Po návratu do Paříže uvedl Adolphe Charles Adam v komické opeře v září 1834 své nejpopulárnější hudebně dramatické dílo na francouzské půdě, a sice aktovku Chata v Alpách na Scribovo libretto, a v roce 1836 pak následoval další triumf, a sice Postillion z Longjumeau. Touto operou pak Adam definitivně pronikl na operní pódia celé Evropy. My si z ní teď poslechneme dvě árie. První zaspívá Juan Diego Flores, ve druhé se zaskví Eduard Haken.

V září 1836 měl na scéně pařížské opery premiéru balet Adolfa Charlese Adama s názvem Dunajská žínka. Hvězdou představení byl choreograf a tanečník Filippo Taglioni a úspěch podnítil skladatele k tomu, aby se i nadále kromě opery věnoval i baletnímu žánru. V září 1839 byl Adam pozván do Petrohradu, kde byla uvedena jeho Dunajská žínka opět s Filipem Taglionim a jeho dcerou Marií. Velký úspěch podnítil vznik dalších baletních děl, a sice Pirát a Sládek prestonský, který byl uveden v němčině a autor jej věnoval caru Mikuláši I. Nabídku stát se petrohradským kapelníkem, jako kdysi jeho učitel Boaldie, ovšem Adam odmítl, protože petrohradské podnebí nesvědčilo jeho zdraví, a odjel zpátky do Francie. Cestou se ještě zastavil v Německu, aby tu v Berlíně inscenoval nový balet Hamadriády, opět s Marií Taglioniovou, a tento balet věnoval pruskému králi Fridrichu Vilémovi VI. V našem pořadu teď ovšem ještě jednou opera Kdybych byl králem a árie Elle princesse. Zpívá Joseph Calleja, Academy of St. Martin in the Fields řídí Carlo Rizzi.

28. června 1841 měl v pařížské opeře premiéru další Adamův úspěšný balet, a sice Giselle a neb Víly. Na jehož libretu, založeném na básni Heinricha Heina, spolupracoval významný romantický spisovatel Théophile Gautier. V roce 1844 odešel ovšem z Adamovy domovské komické opery jeho příznivec François Louis Crosnier a skladatel se s jeho nástupcem André Alexandrem Bassettem nepohodl. Nemohl tedy nadále uvádět svá díla v komické opeře, a tak sám zakoupil malé divadlo, sál Cirque Olympique, pro které získal licenci pod názvem Opera Nationale. Toto divadlo se mělo zaměřovat na inscenování oper mladých talentovaných autorů, kteří neměli příležitost uplatnit se jinde. Skladatel se sice musel zadlužit, nicméně už v listopadu 1847 se tu uskutečnilo první představení, na němž zazněla hudba Louise Aimé Meillarta, Adolfa Charlesa Adama, Daniela Françoise Esprit Oberta, Michela Carafa a Jacques'a Fromentala Alévyho. Přestože první měsíce divadlo prosperovalo, vypuknutí revoluce v únoru 1848 divadelní provoz zastavilo a Adam byl nucen vyhlásit bankrot. Mezitím, několik týdnů před Vánoci roku 1847, Adam zkomponoval svou dosud asi nejpopulárnější melodii. Na prosbu zpěvačky Emily Laurejové, která zpívala v některých Adamových operách, napsal hudbu k vánočnímu zpěvu Cantique de Noël na slova obchodníka s vínem v městečku Roquemarque. Tam také při půlnočním mši roku 1847 Emily Laurejová píseň prvně zaspívala. A nám ji teď připomene tenorista Roberto Alagna.

Po úpadku roku 1848 byl Adam nucen splácet dluhy. Jedním ze zdrojů příjmů v té době byla publicistická činnost. Začal tedy psát hudební zpravodajství pro listy Le Constitutionnel a L'Ensemble National a také učil na pařížské konzervatoři. Hlavním zdrojem příjmů však byla nadále jeho horečná skladatelská aktivita, která nepolevila ani tehdy, když roku 1853 všechny pohledávky splatil. Mezi hlavní díla z tohoto období patří opery Toreador, Žiralda, Norimberská loutka, Rarach a Kdybych byl králem a také balety Víla Kmotřenka, Orfa a Korzár či mše svaté Cecílie. Své poslední dílo, jednoaktovou operetu Violetiny panáci, v Praze uváděnou pod názvem Pierrot a Violeta aneb Tatrmánek, uvedl Adam v Offenbachově divadle Théâtre des Buffets Parisiens 26. dubna 1856. O 4 dny později, po návratu z představení v opeře, bez jakékoliv nevolnosti ulehl a ráno její manželka nalezla mrtvého. Zemřel v pouhých 53 letech a byl pohřben na Montmartreském hřbitově. Adamovo dílo bylo ve své době oblíbeno, byl typickým představitelem pozdní opery komik. Dnes si z jeho díla uchovávají životnost opera Postillon z Longjumeau a zejména balet Giselle, který dodnes platí za prototyp francouzské baletní tradice. Kromě hudebního odkazu Adolf Adam zanechal dva svazky živě a zajímavě napsaných vzpomínek. Dnešní pořad uzavřeme několika scénami z Adamova baletu Giselle. Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě řídí Ondrej Lenárt.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tohle je Klasik Praha.
5: Z archivu osobností.
4: Co poslouchají slavní.

0: Všechny vás vítám při poslechu dalšího pořadu na rádiu Klasik Praha z archivu osobností. Ivan Lask opět přivítá svého dnešního hosta, který získal v nedávné době, ale za rok 2025, Českého lva za zvuk k filmu Zbormistr, a to není zdaleka všechno, a nebyl v tom sám, a o tom si za chviličku povíme. Mým dnešním hostem je Juraj Mravec. Já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Juraj, vy jste jako v angličtině, tedy se tomu říká supervising sound editor a sound designer, tak bychom asi měli nejdřív třeba vysvětlit tyhle ty pojmy a přeložit je nějak do češtiny.
1: No, já pracuji jako zvukař u filmu a jsem zodpovědný za tu část postprodukce filmu, za sound design celého filmu. Vlastně by se dalo říct, že provázím ten film od části filmového střihu až do filmového mixu. Takže mojí náplní je připravit všechny zvuky, sestříhat všechny zvuky, dotočit, co chybí, vymyslet, co tam bude, nalovit to někde, sestříhat to, upravit to, udělat k tomu sound design a potom s tím filmem jít do mixu, kde se všechno smíchá s hudbou a s dalšíma složkama a vznikne tím ten výsledný film.
0: Jinže právě co se týká toho filmu Zbormistr, tak tam, pokud vím, se ten zvuk dokonce natáčel i kontaktně, je to tak?
1: No, u filmu Zbormistr byla taková relativně neobvyklá věc, že my jsme se rozhodli, že my ten zbor, to znamená zpěv toho zboru, budeme natáčet živě na place, což u filmu není úplně běžný, nebo ne v takovémhle rozsahu, když tam ta hudební složka hraje takhle velkou roli. Většinou se to dělá tak, že se to přetočí předem ve studiu a potom se na natáčení jde na playback, čímž si strašně během toho natáčení zjednodušíte život, protože když si vezmete, že filmový štáb může mít 200, 300, 400 lidí na tom place v jeden konkrétní den, jsou tam světla, kamera, všechno musí být úplně přesně, tak když si do toho ještě vnesete tu složku, že ještě tam musí dojít k nějakému hudebnímu výkonu, který musí být správný, nesmí to být falešně, musí to být všechno úplně tip-top, tak si tím vlastně strašně zkomplikujete život. Nicméně my jsme se rozhodli nahrát to živě, aby vlastně jsme udrželi takovou autenticitu a živost hereckých výkonů a celého toho prostředí.
0: Protože, jak víme, pokud jste ten film už někde viděli, tak ty zboristky vlastně nejenom mluví, ale taky zpívají svoje role, které tam mají. A v tom to může být taky hodně složité. To znamená, to je takový spíš výjimečný, říkáte, případ, nebo už se vám to stalo v minulosti?
1: No, já jsem viděl, že některé filmy s tímhletím buď nějakým způsobem koketovali, nebo to v nějaký míře podnikli. Týkalo se to třeba filmu Les Miserables, myslím si, že to je tak 10-12, možná ještě víc let zpátky, kde vlastně natáčeli některé ty pěvecké party taky živě na place, tak že jsem s ním byl trochu v kontaktu, tak jsem se o to zajímal jakoby a zjišťoval jsem, jak to dělali. A ono to nějakým způsobem jde, ale je to prostě doopravdy strašně komplikovaný a musí se to strašně dobře připravit dopředu. Zvýšíte tím jakoby nároky na ty herce vlastně, který musí zároveň být zpěváci, a když nejsou, tak to musíte nějakým způsobem vykompenzovat, což jsme taky dělali v některých případech. To znamená, je to jakoby, musíte mít důvod to udělat a musíte mít podporu, řekl bych, režiséra a produkce toho filmu, že to takhle chtějí, protože bude to o hodně složitější.
0: No a když se vrátím k tomu Českému lvu za rok 2025, tak jsem říkal, snad jsem to říkal dobře, že ten zvuk jste nedělal sám a nebyl jste tedy jediným držitelem za ten film, to byl váš kolega?
1: Já jsem samozřejmě, že zvuk u filmu se odehrává v týmech. To nemůžete udělat sám, ani nechcete. Ta práce je hrozně rozsáhlá. Zároveň i v tom zvuku fungují různé specializace. Takže já myslím, že ono jde o to sestavit dobře ten tým, aby tam každý věděl, co má dělat a byl v tom co nejlepší. Já jsem na tom spolupracoval s kolegou Petrem Čechákem, který byl takový můj hlavní spolupracovník. A potom ještě klíčovou roli sehráli tři další lidi. A to byl Martin Jílek, který míchal film, byl to Michal Pekárek, který nám pomohl s nahráváním hudby a s mixem hudby, a byl to František Šec, který nahrával kontaktní zvuk na place.
0: Takže týmová práce, a kdo má lva doma?
1: Tak lva mám doma já a Petr Čechák, protože my jsme vlastně ten film provázeli jakoby celou dobu od vzniku, od scénáře zhruba 3 nebo 4 roky, byl to takový jako dlouhodobý proces a vlastně jsme vymysleli celý ten koncept toho způsobu natáčení té zborové hudby na place. My jsme dělali jako celou řadu testů před tím, že jsme vlastně s menším tělesem, s částí toho sboru jakoby vyzkoušeli natáčení v jejich prostředí, na jejich zkouškách a potom ten materiál úplně jednoduše natočený na jednu kameru digitální jsme poslali do střižny a zase jsme si to z té střižny ze stříhaný vzali zpátky a vyzkoušeli jsme, jestli s tím dokážeme pracovat. Takže my jsme vlastně několikrát absolvovali celý tohleto kolečko, aby jsme viděli, jako jestli celá ta postprodukce bude tímhletím způsobem fungovat.
0: Dobře, tak tolik aspoň pár slov k filmu Zbormistry. Já se teď zeptám, co jsme slyšeli na začátku, protože už jsme začali ten dnešní pořad hudební ukázkou a bude to tak, že některé ty hudby máte rád a na některých tedy záležitostech, pokud se týká zvuku, jste se podílel i vy. Tak co to bylo jako první skladba?
1: To první jsme slyšeli z filmu Mulholland Drive, skladbu od Angela Badalamentiho. Já jsem tuto skladbu vybral z toho důvodu, že filmy Davida Lynche, zvlášť pak Ztracená dálnice a Mulholland Drive byly filmy, vlastně, které mě do určité míry přivedly k tomu, že jsem se začal filmu věnovat. Mně se prostě hrozně líbily. V době, kdy jsem začínal, líbí se mi doteďka a hudba Angela Badalamentiho je vlastně, já nevím, já bych skoro řekl definicí filmové hudby, tak proto tato skladba.
0: Teď krátce ohlásíte tu následující skladbu, převezmete žezlo moderátora a pak si k tomu něco povíme, tak co uslyšíme teď?
1: Jo, tak teď uslyšíme hudbu ze seriálu Koruna, na kterým jsem měl tu čest a možnost se podílet. A tohle je hudba z první řady, dokonce myslím z první epizody, která vlastně provází scénu, kdy princ Filip, ještě mladičkej, se vydává s králem na lov kachen, na rybník.
0: A autorem té hudby je...
1: Autorem hudby této skladby je Rupert Gregson Williams.

0: Teď jsme poslouchali skladbu, která se jmenuje Duckshoot a je z filmu, nebo ze seriálu vlastně, to je seriál Koruna. Hudba Ruperta Gregsona Williamse a mým hostem ve studiu je Juraj Mravec, který právě za zvuk, za ten seriál Koruna získal cenu BAFTA TV, tedy tu televizní cenu. A kromě toho se může pochlubit i dalšími cenami. Já se třeba vrátím do roku 2010, kdy se získal už českého lva za zvuk k filmu Kuky se vrací. A několikrát, dvakrát teda jste byl nominován na cenu Emmy. Zapomněl jsem na něco? Pochlubte se.
1: Ne, nezapomněl.
0: Tak dobře, tak jsem si to vypsal dobře, ta vaše ocenění. Teď jsme tedy slyšeli tento film k seriálu Koruna a já bych se teď rád zeptal na něco vás tedy osobnějšího a to, jak jste se vlastně k tomu zvuku dostal, protože někde v nějakém rozhovoru jste říkal, že jste studoval ekonomiku původně.
1: No, je to tak, já jsem se k tomu filmovému zvuku dostal oklikou, což si myslím, že je příběh spousty lidí, co dělají sound designu filmu. Studoval jsem ekonomii, máte pravdu, a když mi bylo takových nějakých, já nevím, 19-20 let, tak jsem věděl, že bych chtěl něco jiného, že mě prostě to táhne někam trochu jinam a nevěděl jsem přesně co. Já si myslím, že to je paradoxně možná najít v životě to, co chcete dělat, je možná těžší, než to pak tu věc samotnou dělat. A já jsem zjistil, že pořád chodím do kina. V té době jsem 3x, 4x týdně byl v kině, chodil jsem na všechny projekce, do různých klubových kin, kam to prostě jenom šlo. Takže jsem viděl spoustu filmů a při jedné takové projekci jsem vlastně objevil, že existuje tato profese zvukaře a to bylo u filmu Lisabonský příběh od Wima Wendersa, který vlastně vypráví o jednom zvukařovi nebo ruchařovi, který přijede do Lisabonu a tam se pak už něco děje, to už teď přesně ani nevím, ale takhle já jsem vlastně zjistil, že vůbec tato profese, že existuje člověk, který zodpovídá za zvuk u filmu a strašně mě to zaujalo. Tak jsem začal o tom zjišťovat. Zjistil jsem, že teda na FAMU je obor zvuková tvorba, že je možná pár nějakých dalších škol v České republice, kde se na to můžete připravovat. A tak jsem si říkal, no tak nevím, jak začít, tak začnu tady a uvidíme. Tak jsem se přihlásil na FAMU, na poprvé jsem se nedostal, na podruhý už jsem se pak dostal a tímhletím způsobem jsem se začal přibližovat k filmovému zvuku.
0: Samozřejmě dostudoval jste školu na Filmové akademii muzických umění a co teda bylo dál, protože já vím, že vy se pohybujete dneska mezi Prahou a Londýnem.
1: No, já jsem, jestli to správně pamatuju, tak já jsem školu dokončil někdy v roce 2004-2005 a začal jsem pomalu pracovat na českých filmech. Zapojil jsem se prostě do týmu, kde jsme pracovali na různých českých filmových projektech. A to trvalo asi zhruba do roku 2010-2011, takže nějakých 6-7 let jsem pracoval v českém prostředí na českých filmech a v roce 2011 jsem se rozhodl přestěhovat se do Londýna. Tomu něco předcházelo, předcházelo tomu to, že jsem tam jezdil na takový mapovací výjezdy, kdy jsem tam vždycky jel někdy na týden, někdy na 2 týdny, podle toho, jak jsem měl čas, někdy na 4 dny a snažil jsem se zjistit, co se v tom oboru děje, to znamená, vyhledával jsem si různý studia, různý zvukaře, sound designéry a těm jsem psal a ptal jsem se jich, jestli bych za nimi mohl přijít se podívat, jestli bych na chvilku sám mohl stavit. A takhle jsem ten Londýn, jako, který mě v té době docela okouzlil, takhle jsem jakoby zjišťoval, co se vlastně děje v tom oboru, v tom angloamerickém filmovém průmyslu. A když to trvalo nějakou dobu, tak vlastně v jednom studiu, kde mi to tak jako jsem se cítil dobře a kde mi to přišlo hrozně zajímavý a viděl jsem, že dělají hrozně zajímavý projekty, tak jsem si říkal, no tak já jsem furt takhle chodím, tak já si tady vlastně možná si hledám práci, se mi zdá. A oni v té době věděli, že se na ně valí hodně práce, nějak to bylo před prázdninama. A v Londýně je takový systém, který se netýká jenom filmu, to se vlastně týká všech odvětví, že vlastně skoro všichni začínají úplně jako na těch nejnižších pozicích, což je vlastně nějaký jako runner. Nebo nějaký jako takový pomocníček.
0: Tedy ruchař česky, ne?
1: Ne, runner. Runner je jakoby někdo, kdo prostě v tom studiu nosí kafe, zvedá telefony.
0: Jo, opravdu pomocník,
1: no,
0: teda.
1: V té době ještě se třeba nosili harddisky po sohu, jakoby, takže chodíte prostě, že ze střižny do střižny odnesete materiál. Takže vlastně jsem tam dostal možnost začít dělat tuhle tu práci. Já jsem říkal, no tak to je docela jako šílený, takhle zase na začátek, ale pak jsem říkal, no ale je to ta noha ve dveřích a uvidí se prostě. Já si to můžu vyzkoušet, oni si to můžou vyzkoušet. Takže tímhletím způsobem jsem začal pracovat v jednom londýnském studiu, který se jmenovalo, nebo jmenuje Boom Post. A pak už ty věci nabraly docela rychlej spát. Já jsem se tam nějak docela rychle uchytil a vznikla z toho jakoby trvalá práce nebo zaměstnání jako sound designer na dobu 9 let.
0: Tak to se vám opravdu povedlo teda v tomhletom případě. Máme tady hodně těch filmových ukázek, ukázek filmové hudby, tak já vás teď poprosím o další skladbu, kterou máte rád, nebo tu filmovou muziku.
1: Další skladba, kterou si pustíme, tak je z filmu Enola Holmes. Skladba se jmenuje Wild Child a napsal ji Daniel Pemberton. Já jsem nepracoval přímo na tomhletom projektu, ale pracoval jsem na jiném projektu, ke kterému Daniel Pemberton hudbu skládal. A mně se na této skladbě hrozně líbí, že je to taková skladba, která vlastně dejchá společně s tím filmem a strašně umožňuje takový nádherný filmový vyprávění.

0: Teď se po hudbě z filmu Enola Holmes, hudbě, kterou napsal Daniel Pemberton, vrátím ke svému hostu. Já nevím, zvukový designér, vás budu možná oslovovat, asi to bude tak nejbližší. Tedy k panu Juraji Mravcovi, se kterým si teď povídáme o jeho vlastně ještě začátcích, ale už jsme říkali, že uplynulo 9 let, kdy jste tam zůstal v onom studiu. A jak to bylo vlastně s tím přesouváním? Už jste zároveň souběžně s tím dělal něco tady?
1: No, já jsem po nějaký té době, co jsem pracoval takhle v Londýně, jako nastálo v tom studiu, tak jsem se rozhodl, že půjdu na volnou nohu. Mm-hmm. Že už jsem se tam nějak jako etabloval tímhle tím způsobem a že vlastně jsem chtěl trochu vidět, co se děje i mimo tohleto jedno konkrétní studio, by to bylo jako špičkový, chtěl jsem si prostě umožnit sám sobě takovou jako svobodu ve výběru projektů a větší volnost v tom, že můžu prostě soutěžit o nějaký jiný projekty, kterým bych se třeba nedostal. To znamená, rozhodl jsem se jít na volnou nohu a vlastně ta moje práce je taková, že když to tak jako shrnu, tak ono to je jako mnoho týdnů o samotě a pak jako týden, dva na nějakém mixu s jinýma lidma. Takže já jsem vlastně zjistil, že já nepotřebuji být přímo v tom Londýně celou dobu. To znamená, že vlastně já teď pracuji tímhletím způsobem na dálku, dá se říct do Londýna, a rozhodl jsem se to vyzkoušet, jestli to bude fungovat, a ukázalo se, že to funguje a že vlastně ono ta dnešní doba se všema těma digitálníma technologiemi je taková, že ty hranice jsou doopravdy do určitý míry smazaný.
0: Vzniklo tedy taky studio Atmospheric Soundpost, nebo to ještě uplynula nějaká doba?
1: Uplynula nějaká doba, zhruba před 2 lety jsem založil studio Atmospheric Soundpost. Stalo se to, že prostě jsem viděl, že mám pořád vlastně strašně moc práce a cítil jsem, že potřebuju se spojit s nějakýma lidma a vybudovat tým lidí, kdy budeme schopni ty projekty líp zvládat i z tvůrčího hlediska, aby tam, ono, když máte víc lidí, tak on každý do toho vnese něco novýho a prostě jako přinese do toho něco, co byste sám do toho třeba nedal. Takže vlastně jsem se rozhodl vytvořit tým lidí. Máme prostory, máme 6 studií v tenhle ten moment, takže jsme jakoby tým a strašně si to užívám, tenhle ten způsob práce.
0: A jenom se zeptám, to je studio, které sídlí tady nebo v Londýně?
1: To je studio, který fyzicky je tady v Praze, na Vyšehradě, takže pracujeme tam. Máme projekty z různých míst, máme něco z Londýna, něco máme z Dublinu a pak děláme kromě filmu také videoherní projekty a ty máme především prozatím v tenhle ten moment od špičkových českých herních studií.
0: Budeme si zase za chviličku povídat dál o vaší práci, ale teď si zase pustíme jednu hudební ukázku, která bude klasická, tedy i pro posluchače Rádia Klasik Praha.
1: Tak další skladbu, kterou jsem vybral, je skladba z filmu Eyes Wide Shut, česky Spalující touha, od Stanleyho Kubricka. A je to jazzová suita číslo 2, Valčík, od Dmitrije Šostakoviče. Já jsem tu skladbu vybral z toho důvodu, že tenhle ten film je jeden z mých úplně nejoblíbenějších filmů vůbec a mám pocit, že tahle ta skladba strašně dobře vystihuje atmosféru toho filmu.

0: Spalující touha Stanleyho Kubricka, to byla hudba, která byla použita od Dmitrije Šostakoviče. V tomto filmu vy znáte jeho obě jazzové svity, které hrajeme na rádiu Klasik Praha, a tohle byl valčík číslo 2 ze svity číslo 2. Zase si ho někdy poslechnete na rádiu Klasik Praha, tentokrát ho vybral zvukový designer Juraj Mravec. My jsme teď hovořili o tom vašem studiu, které připravuje tedy to, o čem jsme tady hovořili, včetně třeba hudby ke hrám, ale vy sám vlastně jste taky jakoby autorem některých těch skladeb. Já teď nemyslím třeba těch reklamních, to taky asi, ale všiml jsem si, že sám ten design jak si tvoříte, je to tak?
1: No, to, co dělám já, to, co děláme my u nás ve studiu, tak je jako zvukový design. To znamená, že tam máte jednak takovou, já bych to nazval takovou jako realistickou složku, kde tam jsou jako dialogy, zvuky prostředí, já nevím, auta, střílení, cokoliv se v tom filmu odehrává. A pak samozřejmě v tom zvukovém designu tam jsou složky, které jsou, já bych řekl, na pomezí zvuku a hudby, kdy vlastně tam můžete dát nějaký vrstvy, které nevznikly jako hudba ve smyslu, že by byly vyprodukovaný nebo vytvořený na hudební nástroje klasický, ale vznikly buď nějakým elektronickým způsobem, anebo to jsou nějaký manipulované nahrávky nebo nahrávky nahrané nějakým neobvyklým způsobem, jako třeba jsou kontaktní mikrofony a takové podobné věci. A tím vlastně vznikají vrstvy, které vy nedokážete říct, co to je, ale smysl toho je, že to má nějaký emoční dopad na ten příběh. Samozřejmě, že je to oblast, která je hodně úzce zprovázaná s filmovou hudbou a musí tam docházet vlastně ke strašně úzké spolupráci s hudebním skladatelem. Mm-hmm. A já vlastně, když dělám na ten typ kompozicí, nebo když vytvářím tenhle ten typ zvuku, tak tam strašně se dávám pozor na to, aby to jako nebylo moc melodický nebo tonický, aby jsem vlastně nezasahoval do oblasti toho hudebního skladatele. A zároveň zase v dnešní době digitálních technologií je krásný, že můžu s tím hudebním skladatelem dobře komunikovat, což, jelikož zvuky hudba jsou takový, jako bych řekl, abstraktní oblasti, tak nejlíp funguje tím, když vy mu pošlete jakoby to, co máte momentálně připravený, a on si to dá k té své hudbě a řekne, hele, tohle ne, tohle jo, tohle to prostě udělej jinak. A nebo zároveň může pracovat a komponovat kolem toho, co já mu pošlu. A nebo naopak dostanu hudbu od něho, jak to má ono rozpracovaný, taky nemusí čekat, až se třeba to nahraje živě ve studiu, protože má nějaký pomocí samplerů vytvořený vlastně nahrávky, které v dnešní době jsou neuvěřitelně dobrý. Takže já můžu dostat tohleto od něj a zase řeknu, dobře, tak tady to udělal už ten hudební skladatel, tak tady to nechám bejt, prostě to nemá význam. Takže vlastně tím se eliminují potom nějaké jako překvapení na mixu a vlastně je skvělý, že může probíhat tato komunikace v průběhu celé té práce na tom filmu.
0: Je to trošku složitější možná pro naše posluchače bavit se teda o zvuku bez zvuků, ale já myslím, že je to zajímavé povídání. Nicméně my musíme taky hrát hudbu, kterou jste vybral.
1: No takže teď uslyšíme skladbu z filmu Kód Enigmy. Já jsem měl zase to štěstí, že jsem na tomhletom filmu mohl pracovat. Hudbu k tomuhletomu filmu napsal Alexandre Desplat, strašně známý filmový hudební skladatel. Skladba se jmenuje Carrots and Peas a myslím, že zase perfektně vystihuje atmosféru toho filmu.

0: Teď jste slyšeli ukázku hudby Alexandra Despleta kód Enigmy, určitě znáte tenhle ten film a my teď budeme pokračovat dál v povídání s mým hostem Jurajem Mravcem. Vedle teda práce pro ten film, televizi a videohry se věnujete taky určitým, jak si to řekl, zvukovým instalacím, designovým. Co to je přesněji?
1: No, během posledních let jsem pracoval s designerskýma firmama, které vyrábějí velký světelný instalace. Abyste si to měli představit, tak to jsou takový jakoby světelný objekty, které vlastně by se mohly použít třeba na osvětlení nějakého velkého hotelu nebo letiště nebo nějakého takového prostoru. A při prezentacích na různých veletrzích, jako je třeba Milano Design Week, tak tam děláme instalace, kdy vlastně provážeme zvuk se světlema a pomocí různých zvukových kompozic a zároveň hudebních skladeb vlastně se synchronizujeme světla se zvukem. Někdy to je interaktivní, že to lidi můžou nějakým způsobem ovládat, že tam do toho třeba fouknou a tam prolítnou světla skrz tu instalaci a zvuk to provází. Většinou tam pracujeme s nějakým jakoby surroundovým imerzivním zvukovým systémem, takže třeba minule jsme měli 24 zvukových kanálů, 24 reproduktorů. To znamená, že ta detailnost vystížení toho prostoru je opravdu obrovská a ty světla vlastně jsou synchronizovaný s tím zvukem jak časově, tak pozičně a vytváří to takovej až jakoby takovej prostě strašně silný zážitek, když tam vlastně jste.
0: A já k tomu ještě doplním, že já jsem na tohle koukal na webové stránky a teď nevím, jestli byly vaše a nebo studia Atmospheric Sound Post, takže tam si mohou naši posluchači to poslechnout i.
1: Máme tam na to odkazy, ano.
0: Takže alespoň takhle a pojďme zase k další filmové hudbě. Zase jsme teda postihli alespoň kousíček z té vaší objemné práce. Tak co uslyšíme teď?
1: Tak teď uslyšíme jednu ze skladeb k filmu Nesnesitelná lehkost bytí. Film, který je natočený podle románu Milana Kundery. Já jsem tuto skladbu vybral z toho důvodu, že jednak ten film je nádherný, jednak je tady ta vazba na Českou republiku přes spisovatele Milana Kunderu a jednak z toho důvodu, že mám pocit, že vlastně tato skladba byla strašně dobře pro ten film vybraná a že ona vlastně strašně dobře vystihuje hravost celé té knížky a celého toho románu. A je to skladba Fairy Tale Allegro od skladatele Gary Grossmana a Diane Walsh.

0: Neznesitelná lehkost bytí, možná jste četli knihu Milana Kundery a právě z něj byla tato hudba Fairy Tale Allegro tohoto díla od Garyho Grossmana a Diane Walsh. Mým hostem je Juraj Mravec na Rádiu Klasik, právě pomalu se budeme loučit. Nevím, sluší se říct možná, na čem pracujete teď, pokud to není výrobní tajemství.
1: Já se obávám, že to říct asi nemůžu. Můžu říct jako obecní rovině, že pracuji na dvou seriálech filmových. Jeden je s jedním takovým hodně významným americkým rapperem podle jeho knížky, ale já v tenhle moment opravdu nemůžu říct jména. A pracujeme na dvou videohrách. Zase jsme vázaný smlouvama o mlčenlivosti, takže to nemůžu vyzradit, ale myslím si, že v obou případech je na co se těšit.
0: Dobře, nebudu dál vyzvídat a teď vás poprosím o další už předposlední hudební ukázku.
1: Tak, předposlední hudební ukázka je z filmu Zmizela, anglicky v původním názvu Gone Girl od Davida Finchera. A skladba se jmenuje Sugar Storm a hudební skladatelé jsou Trent Reznor a Atticus Ross, který se postupně stali taky mýma oblíbenýma vlastně hudebníma filmovýma skladatelema, který myslím fantasticky kombinují možnosti elektronické hudby s klasikou.

0: Z filmu zmizela byla teď předchozí hudební ukázka Sugar Storm, napsali Trent Reznor a Atticus Ross. A já už se teď musím rozloučit s Jurajem Mravcem, zvukovým designérem a tím vším, o čem jsme tady mluvili v tom dnešním pořadu z archivu osobností. A poprosím o výběr závěrečné skladby.
1: Tak závěrečná skladba je z filmu Dunkirk od režiséra Christophera Nolana. Nicméně hudbu napsal Hans Zimmer. Já jsem si říkal, že není možný udělat takovýhle pořad, ani že bychom tam měli aspoň jednu skladbu od Hanse Zimmera, který patří mezi možná úplně nejvýznamnější hudební skladatele pro film. Takže tohle je skladba Home, na který mi přijde zajímavý, jakým způsobem on tam dosáhne pomocí vlastně klasických hudebních nástrojů, takových až jakoby textur a něčeho, co vlastně byste od hudebních nástrojů a symfonického orchestru nečekali.
0: Pojďme si to poslechnout. Ještě jednou děkuji Juraji Mravcovi a ať se daří.
1: Děkuji mockrát za pozvání.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha. Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
8: Hudba stříbrného plátna.
6: Nejlepší filmové melodie.
9: Na Rádiu Klasik Praha se v této hodině budeme věnovat hudbě romantických filmů, když je ten květen měsíc lásky. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. Naše první zastávka, drama z roku 1993, Věk nevinnosti, nás zavede do New Yorku 19. století. Režisér Martin Scorsese si pro tento vizuální skvost vybral legendárního Elmera Bernsteina. Ten vytvořil soundtrack, který je stejně bohatý a vrstvený jako kostýmy ve filmu. Zajímavostí je, že Bernstein se rozhodl jít proti tehdejšímu trendu moderní filmové hudby a složil čistě neoromantické dílo inspirované Brahmsem a Čajkovským. Hudba zde neplní jen roli kulisy. V prostředí, kde je otevřené vyjádření citů společenským tabu, jsou to právě smyčce, které křičí potlačovanou vášeň mezi Danielem Day-Lewisem a Michelle Pfeiffer.

pořadu Hudba stříbrného plátna se posuneme o 100 let dopředu k britské klasice. Ačkoliv komedii Čtyři svatby a jeden pohřeb doprovází jemná a vtipná instrumentální hudba Richarda Harveyho Beneta, tento snímek se zapsal do historie hlavně díky jedné písni. Cover verze hitu Love is All Around od kapely Wet Wet Wet strávila na vrcholu britské hitparády neuvěřitelných 15 týdnů. Málo se ale ví, že kapela byla z úspěchu písně nakonec tak otrávená, že ji sama nechala stáhnout z prodeje, protože lidé už začínali být na tento hymnus lásky alergičtí. Přesto zůstává symbolem nenucené romantiky 90. let minulého století. My si ale pustíme instrumentální práci Richarda Harveyho Beneta.

Pokud existuje soundtrack, který dokonale zachycuje ranní mlhu nad anglickým venkovem, je to ten od Daria Marianelliho pro filmovou adaptaci románu Jane Austen Pýcha a předsudek. Skladatel dostal od režiséra Joe Wrighta nelehký úkol. Hudba musela vycházet přímo z doby Jane Austenové. Marianelli proto do partitury zakomponoval klavírní sóla, která zdejí, jako by je mohla hrát sama Elizabeth Bennet. Hlavní téma je inspirované raným Beethovenem a zajímavostí je, že klavírista Jean-Yves Thibaudet do nahrávky vložil takovou jemnost, že se soundtrack stal jedním z nejprodávanějších alb klasické hudby té dekády.

Na Rádiu Klasik Praha se věnujeme romantickým filmům a takovým je i životopisný snímek Teorie všeho. Láska Stephena a Jane Hawkingových nepotřebovala velkolepá gesta, ale hloubku. Islandský skladatel Johan Johansson za tento soundtrack získal Zlatý globus a nominaci na Oscara. Jeho přístup byl unikátní. Spojil minimalistické klavírní cykly s jemnou elektronikou, aby naznačil propojení lidských emocí s nekonečným vesmíru. Hudba graduje v cyklech, což má evokovat plynutí času, který byl pro Hawkingu v život tak zásadní. Je to jedna z nejčistších a nejdojemnějších kompozic moderního filmu, která dokazuje, že i věda může znít neuvěřitelně romanticky.

A na závěr se podíváme do současnosti. Letošní adaptace literární klasiky Emily Bronteové Bouřivé výšiny přinesla radikální pohled na osudovou lásku Heathcliffa a Katy. Hudební doprovod sází na syrovost, soundtrack postrádá líbivé melodie, opírá se o experimentální využití violončela a zvuků větru nahraných přímo v yorkshireských vřesovištích. Hudba zde nepůsobí jako doprovod, ale jako samotný divoký živel, stejný, jaký je vztah dvou hlavních hrdinů. Ukázkou práce skladatele Anthony Willise se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Tvorba stříbrného plátna.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
4: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Krásné odpoledne, nedělní odpoledne 10. května, milí posluchači. Dnes má svátek Blažena, ale také všechny maminky, tak ať jsou blažené, ať se jim dobře daří a ať mají hodné děti. Tak vzpomeňte si, pokud ještě máte na koho. Tak příjemné poslouchání dnešního odpoledního programu vám přeje Dita Hradecká. Teď jsme slyšeli Skerco ze snu nosy svatojánské, známý kousek z hudby ke hře Williama Shakespearea od Felixe Mendelssohna Bartholdyho, kde se blízkly zejména flétnista London Symphony Orchestra s André Prevenem v čele. Je rovných 12 hodin a my pokračujeme symfonií číslo 9 E-moll, symfonií lépe známou jako Novosvětská Antonína Dvořáka. Poslechneme si ovšem netradiční nahrávku. Vy jste zvyklí poslouchat různé snímky tohoto notoricky známého díla. Tento je z roku 2017 a nahrála ho muzika Florea s Markem Štrinclem v čele. A to už určitě ve vás vzbuzuje dojem, že půjde o historicky poučenou interpretaci. Je to tak, soubor, který původně vyrostl na hudbě baroka, se pouští i do 19. století a jeho konce. A Dvořákovi symfonie nahrál v souborné podobě. Tak pojďme si poslechnout živou nahrávku první věty Dvořákovi Novosvětské. Muzika Florea hraje pod vedením Marka Štrincla.

Tak to bylo bez pochyby zajímavé provedení této známé symfonie číslo 9 e-mol Antonína Dvořáka. Novosvětská v podání souboru Muzika Florea a Marka Štrincla. Oni tyhle soubory staré hudby, oni nám tak očišťují uši od těch nánosů, těch klišek, na které jsme přeci jenom trochu zvyklí. No a teď jsme slyšeli úplně nebo ne zcela nové pojetí, to nebylo tak radikální, ale určitě jste si všimli různě glizant a tempových změn, na které nejste v této hudbě úplně zvyklí. Tak je to osvěžení. Tato živá nahrávka vznikla v Rudolfínu v rámci festivalu Dvořákova Praha v roce 2017 a soubor Muzika Florea natočil Dvořákovy symfonie a další orchestrální skladby v kompletu. Teď si pustíme jarní píseň Franka Bridge a to v úpravě pro violončelo a smyčcový kvartet. Hraje Sheku Kane Mason a The Heath Quartet.

Tak to byl jarní píseň Franka Bridge, skladatele britského, který je spíše znám skrze dílo svého žáka Benjamina Britna, který napsal jako poctu svému učiteli variace na téma Franka Bridge. No a toto jarní píseň nám teď zahrál Chicu Kane-Mason a Heath Quartet. Následuje sonáta barokního autora Hendrika Fokkinga. Hrát budou Wilbert Hazlzett na flétnu a Ton Kopman na čembalo.

Dva specialisté na starší hudbu, Ton Kopman u Čembala a Wilbert Hazelcet u flétny, nám zahrali Allegro ze sonáty Hendrika Fokinga. Teď si pustíme část z cyklu Sny Bedřicha Smetany. Jmenuje se Před hradem a přichází zahrát pianista Jan Bartoš.

Tak to byl Bedřich Smetana a jeho cyklus Sny. Před hradem se jmenovala tato pátá část, kterou nám přednesl pianista Jan Bartoš. Pokud byste chtěli poslouchat hudbu v podání Jana Bartoše, tak vězte, že poslední CDčko, které vydal, přináší koncerty Ludvíka van Beethovena a také Antonína Reichy. Byli to spolužáci, byli to kolegové v Bonnském orchestru, ale na rozdíl od Beethovenových klavírních koncertů, ten Reichův, pokud vím, nikdo nenahrál a nikdo nehraje, tak to je zase jedna objevná, dramaturgicky objevná záležitost od Jana Bartoše. No a teď přicházejí čelisti, žraloci, už se hemží, už se na nás chystají. Hudba Johna Williamse, toto byla jeho první filmová partitura, za kterou dostal Oscara, no ale my víme, že se pak kupili jeden za druhým a první také, nebo jedna z prvních spoluprací s režisérem Stevenem Spielbergem. Pojďme si poslechnout tedy legendární čelisti.

0: Můj další host se ve svých 25 letech stal toho času nejmladším ředitelem botanické zahrady v Teplicích. Po 6 letech nastal čas na změnu a od 1. ledna stojí v čele kultury v Teplicích. Tím se přiblížil své největší lásce, kterou je hudba. Sám aktivně zpívá ve sboru Collegium Hortense, jenž také manažuje. V dalším díle na osobní notu byl ředitel kultury v Teplicích Petr Šíla. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
1: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří? Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Tak to byl Josef Haydn a jeho symfonie s číslem 100, zvaná Vojenská. Menuet nám zahrála Filharmonie Orchestra a za řízení Leonarda Slatkina. Máme 12 hodin 35 minut, teď bude znít Etida Edur Friderika Chopina, zahraje nám ji Ivan Klanský.

Tak to je jedna z mála Chopinových koncertních etid, která je v volnějším tempu, ale není nějak zvlášť snadná. Nám je přednesl teď pianista Ivan Klánský a pokračujeme hudbou Bedřicha Smetany. Bude to jeho smyčcový kvartet číslo 1 émol z mého života. Ovšem uslyšíme orchestrální úpravu, kterou pořídil George Sell a zahraje nám Symfonický orchestr Českého rozhlasu s Petrem Popelkou v čele.

Dozněla čtvrtá a finální věta ze Smetanova smyčcového kvartetu číslo 1 Emol, známého také pod názvem Z mého života. Sám autor jej takto nazval a také napsal k němu detailní program, o čem ta která věta detailně vypráví. Tato poslední věta, v té jsme slyšeli ten výtrysk tvůrčí energie, který byl přerušen vysokou notou v houslích, která znázorňuje Smetanův tinnitus a postupnou ztrátu zvuku. Ovšem celý tento kvartet končí smířlivě určitou katarzí a my víme, že ani ztráta sluchu Smetanovi nezabránila v obrovském zepětí tvůrčí kreativity. Sočer řídil na této nahrávce Petr Popelka, jinak také šéf-dirigent vídeňských symfoniků. No a tato orchestrální úprava, ta je dílem maďarsko-amerického dirigenta George Sala, který za první republiky působil také v Praze. Teď přichází dílo, které se zapsalo do dějin hudby Missa Papé Marcelli od Giovanniho Pierluigi da Palestrini. Tak soubor The Sixteen nám teď zaspívá, zahraje část Agnus Dei.

To byl Palestrino Giovanni Pierluigi da Palestrina, vzor renesanční polyfonie pro mnoho dalších generací. Soubor The Sixteen provedl část Agnus Dei z jeho misi Papé Marcelli. Teď je Petruška Igora Stravinského, Masopustní veselí, úvodní část tohoto baletu, teď zazní v podání Orchestre de Paris a Klause Mäkelää.

0: Balet Petruška dozněl, a to první část Masopustní veselí. Slyšeli jsme ukázku z díla Igora Stravinského v podání Orchestre de Paris a Klause Mäkelä. Tato dirigentská hvězda teď v těchto dnech hostuje u berlínských filharmoniků, ale je to dirigent v současnosti jeden z těch nejvytíženějších, takže příští týden bude určitě zase někde jinde. Každopádně my víme, že v roce 2027 má Klaus Mäkelä nastoupit na místo šéf dirigenta Královského orchestr koncert Gebau. No a na Klasik Praha teď už se blížíme ke 13. hodině, po ní bude znít hudba Maurice Ravela. Bárka na moři, jedna z mnoha vodních inspirací tohoto francouzského skladatele. Zahraje nám Beatrice Rana.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
5: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid. Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
6: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Vodní spršky nám teď zazněly pod rukama Beatrice Rani, italské pianistky, která nám přednesla jednu část cyklu Zrcadla Morise Ravela, byla to Bárka na moři. Přichází Wolfgang Amadeus Mozart a jeho první symfonie S-dur, soubor The English Concerts s Trevorem Pinnockem nám teď zahrají první větu.

První symfonie a první věta zní. To byla tato ukázka z díla Wolfganga Amadea Mozarta. Zahrál nám The English Concert pod vedením Trevora Pinoka. A teď je vybíráme z debutového CDčka tenoristy Pavla Černocha, které natočil s Českou filharmonií a Tomášem Netopilem a složil je ze Smetanových árií. Když zavítá máj, je to árie z druhého dějství opery Dvě vdovy.

Tak to byla arie z půvabné Smetanovy opery Dvě vdovy. Když zavítá máj, zpíval Pavel Černoch. Doprovázela Česká filharmonie s Tomášem Netopilem. Máme 13 hodin 18 minut. Znít teď bude Asturské fandango ze španělského kapriča Nikoly Rimského-Korsakova. Slovenské rozhlasové symfoniky řídí Keith Clark.

Skladba se španělským koloretem Asturské fandango ze španělského kapriča Nikolaja Rimského Korsakova. Doznělo podání symfonického orchestru Slovenského rozhlasu, který dirigoval Keith Clark. No a na řadě je teď hudba filmová Star Wars Klony útočí a hudba Johna Williamse.

0: Klasik Praha.
1: Slavný britský přírodovědec David Attenborough slaví 100 let a my proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme jeho filmové a televizní projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
2: Ladíte Klasik Praha.

Dozněl koncert C-dur Antonia Vivaldiho. Slyšeli jsme třetí větu v podání hráčů Academy of Ancient Music, kterou řídil Andrew Menz. No a Sarabanda s číslem 1 od Camille Saint-Saëns je také hudba, která se obrací ke starším epochám. Už ta volba názvu napovídá. Londýnský festivalový orchestr řídí Ross Popple.

Tak to byla půvabná hudba francouzského autora Ernsta Chaussona. Na jejímž půvabu také přidává to obsazení. Housle a klavír jsou dvěma solovými nástroji a doprovází smyčcové kvarteto, v tomto případě celý komorní orchestr Zürcher Kammerorchester. Hráli nám Daniel Hope a Lise de la Salle a slyšeli jsme finále z tohoto koncertu Ernsta Chaussona. Geistliches Lied následuje. Duchovní píseň, dílo Johannese Brahmse v podání Monteverdiho sboru a orchestru revolučního a romantického obě tělesa založil a vede John Eliot Gardiner.

Dozněla duchovní píseň dílo Johannese Brahmse, Monteverdiho sbor zpíval a orchestr revoluční a romantický, to vše vedl John Eliot Gardiner. Teď nás čeká finále z jazzové světy Dmitrije Šostakoviče, hraje Královský orchestr Amsterdam s Richardem Scheim v čele. No a to bude vše v této hodině. V té další hodině uslyšíte díla Johanna Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka, Michela Legrána a dalších.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

tom za poklidném nedělním odpolední doznělo preludium ze svity pro violončelo číslo 1 G-dur od Johanna Sebastiana Bacha. Violončelista Jiří Bárta natočil komplet těchto děl hned dvakrát. Teď zazní Dvořákův klavírní koncert. Poslechneme si nahrávku Garika Olsna České filharmonie a Jiřího Bělohlávka. Třetí věta.

To bylo finále z koncertu G-moll pro klavír a orchestr. Napsali Antonín Dvořák, provedl Gary Colson a Česká filharmonie s Jiřím Bělohlávkem. No a pokračujeme v této energické vlně. Přichází Příchod bojarů od Johana Halvorsna.

To byl Příchod bojarů, pochod Johana Halvorsena. Hrála Slovenská filharmonie, dirigoval Richard Heyman. Na Klasik Praha teď bude znít hudba ze snímku Jentl od Michela Legrána. Hraje Renaud Capuçon a Bruselská filharmonie.

0: Klasik Praha.
1: Dalšími hosty pořadu Hudba v miléniu budou houslistka Terezia Hledíková a klavírista Pavol Praženica. Dva mladí hudebníci, kteří jsou nejen skvělými hráči na své nástroje, ale společně také pořádají koncertní cyklus nazvaný Hudba mezi obrazy, který propojuje komorní hudbu a výtvarné umění. K poslechu premiéry pořadu v úterý 12. května od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Ladíte Klasik Praha.

Dozněla skladba Wolfganga Ebnera, německého barokního skladatele, který působil jako dvorní varhaník ve Vídni na dvorech císařů Ferdinanda III. A Leopolda I. No a Beatus Vir, to je zhudebnění Žalmu 112, znáte i z pozdějších zhudebnění, například od Arva Pärta. No a toto barokní perličku teď provedli Zdeněk Kazda a Stanislav Přerota. Na varhany hrál Pavel Klikar, jinak také vedoucí souboru Muzika Antiqua Praha. Teď zazní část z karnevalu zvířat Camille Saint-Saëns. Je to karneval nejen zvířat, ale i různých jiných i lidských bytostí. Ku příkladu část 9 má název Klavíristé. Představí se Marta Archerič a orchestr Akademie Nacionale di Santa Cecilia.

Tak na závěr se Marta Archerič ty stupnice konečně naučila. Dozněla ironická část z Karnevalu zvířat, z cyklu, který Camille Saint-Saëns nikdy nemyslel úplně seriózně a asi by se divil, že patří dnes k jeho nejhranějším skladbám. Skvělou pianistku Martu Archerič doprovázel orchestr Akademie Nacional di Santa Cecilia pod vedením Antonia Papána. Teď to bude koncert pro klavír a orchestr číslo 2 F-dur. Představí se jiný pianista, americký pianista Eugene List a orchestr Vídeňské státní opery vede Viktor de Sarzén. A zazní tedy koncert Dmitrije Šostakoviče, skladatele, od jehož narození si letos připomínáme 120 let.

Dmitrij Šostakovič byl výtečným pianistou a to byl také jeho syn, který obdržel tento koncert číslo 2 F-dur jako dárek k narozeninám. My jsme slyšeli jako solistu Eugena Lista a orchestr Vídeňské státní opery řídil Viktor de Sarzén. Teď solový klavír vystřídá solová kytara v koncertu Joaquína Rodriga. Uslyšíme aranži ovšem tohoto slavného kytarového koncertu Aranjuez v podání Vojtěcha Sporného na čembalo a jeho České komorní filharmonie.

Dozněla hudba dobře známého koncertu Aranjuez, který napsal Joaquín Rodrigo, autor zejména skladeb pro kytaru. Toto byla adaptace pro čembalo v podání Vojtěcha Spurného a jeho České komorní filharmonie České Budějovice řídil Marek Šedivý. Byla to zajímavá ukázka z alba, které jeho Česká komorní filharmonie vydala v roce 2024 a obsahuje Rodrigovi slavné kytarové koncerty v úpravách pro tiple a čembalo. Teď opět dvě vdovy Bedřicha Smetany, dnes odpoledne v neděli 10. května už po druhé. Tentokrát si ovšem poslechneme nikoli árii, ale polku.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory pojišťovny Kooperativa.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
6: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Tango Rolandadiense, známá populární a efektní skladba pro kytaru. Na tu hrál Miloš Karadaglič. Teď nám Emma Kirkby zaspívá žalm Laudate Pueri ve zhudebnění Georga Friedricha Händla. Poslechneme si soubor London Barok a část Gloria Patri.

London Baroque Orchestra řídil Charles Medlem a nad tím se vznášel soprán Emmy Kirkby. Slyšeli jsme žalm Laudate Pueri od Georga Friedricha Händla. Teď přichází hudba George Enescu. Je to nahrávka, na které se podíleli dvě vynikající smyčcová kvarteta, Quatuor Eben a Belcha Quartet. Tento oktet je z roku 1900 a napsal jej nejvýznamnější rumunský skladatel George Enescu. Pojďme si poslechnout společně třetí větu.

Tak to byla ukázka z díla George Enescu, jeho smyčcový oktet C-dur. Hrály nám dvě výtečná kvarteta, Katur Eben a Belča kvartet. Toto byla třetí věta. Teď přichází Franz Liszt a jedna z jeho transcendentálních etid. Pustil se do ní pianista Daniel Trifonov.

Přiznám se, že Daniel Trifonov, pianista, kterého jsme teď slyšeli, je pro mě takovou inkarnací Franze Lista. Je mu i trochu podobný. Teď to byla jedna z jeho transcendentálních etid, etida s číslem 10. A piano v hlavní roli i v následující ukázce. Je to hudba ze stejnojmenného snímku, tedy ze snímku Piano, a hudba je dílem Michaela Nymana.

0: Klasik Praha.
1: Více než 50letou tradici má hudební festival Antonína Dvořáka, který se koná v Příbrami a jejím okolí, zejména ve Vysoké u Příbramě, kde měl Dvořák, jak známo, své letní sídlo, Vila Rusalka. A čerpal zde inspiraci pro svá díla. Více o historii festivalu prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: AAA Radiotaxi. Už 630 let spolehlivá volba v Praze. Naše ceny jsou férové, naši řidiči zkušení a naše tradice mluví za nás. Ověřte si sami, že s námi jezdíte chytře a za skvělou cenu. AAA Radiotaxi. Tradice, na kterou se můžete spolehnout. Volejte 14 014. AAA Radiotaxi.
4: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Tak dozněl právě jeden z koncertů Antonia Vivaldiho z cyklu čtveroročních období. A hádejte, které roční období to bylo? Bylo to jaro. Hrál soubor Europa Galante pod vedením Fabia Biondiho a my máme teď přesně 15:30. Znít teď bude sonáta pro violončelo a klavír, pozdní dílo francouzského autora Claude Debussyho. Kian Sultány hraje na violončelo a doprovází Daniel Barenboim.

Tak to bylo krásné introvertní pozdní dílo od Claude Debussyho. Prolog k jeho sonátě pro violončelo a klavír. Pianista Daniel Barenboim doprovodil violončelistu Kiana Šultányho. Ten mimochodem hrál také v Praze na jednom z festivalů Dvořákova Praha, Dvořákův violončelový koncert. Teď ale míříme do Ameriky. Leonard Bernstein je autorem následující hudby. Bude to jeho symfonie s číslem 2, nazvaná Věk úzkosti. No a rychlou část nám teď zahraje pianistka Beatrice Rana a orchestr Akademie Nacionale di Santa Cecilia.

Klasik Praha doznívá orchestrální výkon orchestru Akademie Nacionale di Santa Cecilia. Pod vedením Antonia Papana se také představila pianistka Beatrice Rana, a to v 10. části symfonie číslo 2 nazvané Věk úzkosti od skladatele Leonarda Bernsteina. Teď si pustíme hudbu Jana Josefa Rösslera, skladatele, kterého znovu objevila Alena Hönigová, hráčka na historický klavír. Společně s orchestrem Eisenberg teď přednese první větu.

0: Jan Josef Rössler, autor hudby, která právě dozněla v podání Aleny Hönigové a orchestru Eisenberg. Byl to téměř přesně současník Beethovenův a tento koncert S-dur byl také mylně Beethovenovi připisován. Jak vidět, patřil Rössler k předním umělcům své doby, ačkoliv studoval tento rodák z Banské Štiavnice Karlovu univerzitu, nikoli v hudebním oboru. No, ale zemřel bohužel velmi mlád, tak díky této hráčce na dobové klavíry Aleně Hönigové se jeho hudba opět objevuje nejenom na vlnách Klasik Praha. Znít teď bude mazurek Antonína Dvořáka, skladba pro housle. Jan Pospíchal hraje společně s jeho Českou komorní filharmonií České Budějovice už za okamžik.
1: Klasik Praha.
2: Do hlubin středověku a možná ještě dál nás v dalším dílu pořadu Švédský stůl zavede nahrávka souboru Schola Gregoriana Pragensis s titulem Rosa Mystica, mystická růže. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vziká za podpory ČEPS, České elektroenergetické přenosové soustavy.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Dozněla efektní skladba Antonína Dvořáka pro housle, byl to Mazurek z opusu 49. Jan Pospíchal byl solistou a doprovázela jeho Česká komorní filharmonie České Budějovice pod taktovkou Stanislava Vavřínka. Teď se zahloubáme do starších vrstev hudební literatury. Soubor Concerto Italiano pod vedením Rinalda Alessandriniho natočil všech 9 knih madrigalů Claudia Monteverdiho a my teď otvíráme knihu 8. Píseň má název Něžný lkostřelec.

Claudio Monteverdi, úžasný italský skladatel z přelomu renesance a baroka. Právě ten přelom, právě ten přechod od renesance, od renesanční polyfonie k raně barokní monody krásně ilustruje jeho 9 knih madrigalů. My jsme teď otevřeli knihu 8. a poslechli jsme si madrigal Altri canti d'amor. Concerto Italiano je soubor, který umělecky řídí Rinaldo Alessandrini a pořídil komplet všech těchto 9 knih Monteverdiho madrigalu. Kdybyste si je chtěli poslechnout v úplnosti, pak si na to, na těch 11 CDček, vyhraďte celých 12 hodin. Bolero, tentokrát nikoli Ravelovo, ale od Gioacchina Rossiniho, teď zazní v podání Sharon Kam a Württemberského komorního ansámblu.

Rossiniho Bolero teď dohrála klarinetistka Sharon Kamm za doprovodu Württemberského komorního orchestru Heilbronn. Znít teď bude opět jedna filmová partitura, je ze snímku Statečné srdce a napsal ji James Horner.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu budou mými hosty hned dva umělci. Zpěvák Daniel Hulka, který se v poslední době rozhodl vrátit k opernímu zpěvu, vystudoval ho také a postupně již uvedl na jeviště opery Prodaná nevěsta a Rusalka. Teď se chystá premiéra Janáčkovy opery Příhody Lišky Bystroušky, na které spolupracuje s pěvcem Vladimírem Chmelem. Poslouchejte oba pány v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. AAA Radio Taxi. Už 630 let spolehlivá volba v Praze. Naše ceny jsou férové, naši řidiči zkušení a naše tradice mluví za nás. Ověřte si sami, že s námi jezdíte chytře a za skvělou cenu. AAA Radio Taxi. Tradice, na kterou se můžete spolehnout. Volejte 14 014. AAA Radio Taxi.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Jsme Klasik Praha.

0: Na Klasik Praha jsme teď slyšeli hudbu, jejímž autorem byl Antonio Vivaldi. Jeho Gloria teď zaspíval a zahrál ensemble vokal Regional de Champagne Ardenne a Academia Concerta Italiana, kterou vedl Rinaldo Alessandrini. No a teď nás čeká rozhovor s dramaturgem FOKu Martinem Rudovským. Bude se týkat nové sezony 26-27, konkrétně koncertních cyklů C a D.
1: Milí posluchači, jak jsme si slíbili před týdnem, tak se budeme teď pravidelně v časech, které věnujeme novinkám z FOK, scházet s dramaturgem pražských symfoniků Martinem Rudovským, abychom představili postupně jednotlivé cykly nadcházející 92. sezony pražských symfoniků. Takže vítám Martina Rudovského u nás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My jsme to tak říkají vykopli ten minulý týden, kdy jsme probrali ten poměrně obsáhlý orchestrální cyklus AB a teď budeme pokračovat v těch orchestrálních cyklech, tedy CD, který má menší počet koncertů, tedy v ozovkách jenom 5, ale myslím, že budou také stát za to, že budou velmi krásné ty programy. Tak první dvojice z toho cyklu CD se uskuteční v druhé polovině října, 21. a 22. Tak čím zahájíte tento cyklus?
2: No, přijede k nám takový náš vlastně vzácný, ale pravidelný host, řekněme, občas teďka pár sezon nebyl, rusko-polský dirigent Andrej Borejko, hrozně zajímavý, vždycky má ty programy takové, jak to říct, takové jako kořeněné pěkně a vždycky hluboce promýšlí a já se snažím s ním, ale on má mimochodem v Německu 2 ceny za dramaturgii, takže on je skutečně takový jako důstojný můj soupeř. Takže někteří dirigenti tak spolehnou nebo jsou rádi, když jim jako třeba řeknu co ne, co jo, ale Andrej ten vlastně má vlastní hlavu a je to hrozně příjemný. Takhle se s ním o tom bavil, to je hudba, on jaký filozof na ty důně téměř. No a vlastně ten program, jeho taková osa je Šostakovičova 15. symfonie, což je takové jakoby sumář vlastně Šostakovičova díla. A cituje v tom různé věci svoje i jiných. A mimochodem tam také cituje dost významně Rossiniho předehru k Vilému Tellovi, čili proto tato předehra významná, nádherná, violončelová, otevírá ten program a pak se blížíme k tomu Beethovenovskému roku, tak jsme se shodli na Beethově prvním klavírním koncertu, který přijede zahrát, já myslím, že vůbec poprvé do Čech, ruská klavíristka mladička, jí 18, Alexandra Dovgan, která toho času, když někdo onemocní na světě, tak zaskakuje Alexandra Dovgan a postupně už prostě opravdu jako debutovala takto v Berlíně, ve Vídni, ve Francii různě, prostě skutečně jako neuvěřitelně stoupající hvězda a myslím, že tak přijíždí jako akorát, nebo doufám, že teda přijede akorát do Prahy, protože to bude jednou obrovská, jako, nebo zdá se jako veliká rodící se hvězda.
1: Říkáte-li 18, tak to je opravdu ještě mladička a zřejmě už má podle toho, co říkáte, velké zkušenosti za sebou a doufejme tedy mimořádnou kariéru před sebou.
2: Je to tak, taky doufáme.
1: Tak to bude pro nás Andrejem, objev příjemný. Ano. Tak to je tedy v říjnu, v listopadu zhruba 4 týdny, tedy po této dvojici 25. a 26. listopadu se k pražským symfonikům vrací dirigentka Alena Hron. Letos jsme s ní také tady natáčeli. Tak na jakém programu jste se usnesli?
2: No my se nějak s Alenou, kterou opravdu vítáme hrozně rádi od toho legendárního debutu na Pražském jaru, to je prostě naše velká láska. A ona je původně, nebo ještě z části sbormistrně, čili vždycky kroužíme kolem nějakých oratorií, kolem vokálně instrumentálních děl. I tentokrát vlastně bude to hlavní, čím jsme začali, je Pulenkovo Stabat Mater, což je teda taková, jako, jak to říkám, moderně barokní skladba, to je hrozně zajímavé, jsou sarabandy, jsou tam prostě vyložené, to je jako vlastně stará hudba v novém hávu. Takže to bude vlastně to, řekl bych, za mě to hlavní, i když není to vlastně nejdelší skladba, ale nějak to podle toho vzniklo. A s Pražským filharmonickým sborem a s Karolínou Levkovou, že tam je takové drobné, drobnější sopránové solo. Vysoký soprán, přesně jak to Poulenc nebo Francouzsko, má rádo. A do první poloviny chtěla Alena za každou cenu pozvat německého čelistu Albana Gerharda, čili jsme tak učinili a shodli jsme se na Dvořákově čelovém koncertu, tak to vytvořil jaký důstojný pandan k tomu Poulencovi.
1: No a v tomto cyklu proběhnou ještě dva koncerty také do konce kalendářního roku v polovině prosince a to tedy bude pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Netopila.
2: Je to tak, on tady o tom už hovořil a to je takový velký koncert, že tam je skutečně účinkujících na seto a je to vlastně opět vlastně setkání, řekl bych, barokní hudby a současné Jean-Philippe Rameau, jeho Boreády, totiž obecně francouzská hudba i ta barokní, i výborná pro symfonické orchestry, psaná tak, že vlastně skoro nezávisle na tom, kdo to hraje a jak to hraje. Nemyslím kvalitou, ale jako jestli jsou moderní nebo staré nástroje. Ta francouzská hudba je trošku nezničitelná v tomhle smyslu. A ty Boreády, to je nádherná opera a je v ní mnoho instrumentální hudby nebo orchestrální, takže z toho je vlastně svita přenádherná udělaná a Tomáš Netopila to neuvěřitelně jako láká, ta barokní hudba a Ramo je možný. Potom bude Pulenkův čembalový koncert pastorální, což je také vlastně setkání moderní a barokní hudby. No a Luboš Fischer vánoční, jeho cyklus vánočních koled, to je vlastně setkání ještě starší hudby, řekněme lidové hudby s orchestrem, řekl bych skoro francouzského typu. Ta orchestrace Fischerová, přenádherná, je taková hodně francouzská, takže je to vlastně vesměs francouzský koncert a proto jako hlavním solistou, nejvýznamnějším toho koncertu je, já myslím, že v současnosti asi nejvýznamnější francouzský, možná, že i světový čembalista Jean Rondo, který je takový jako hippísák, bych řekl, jako v barokní hudbě obecně, protože má vlasy úplně všude, už se nestříhal několik let a hraje bosí, je taková specifická postava, ale kromě tohohle všeho těch vnějších znaků je hlavně jako hluboký umělec a úplně jako fantastický hráč, takže ten bude hrát toho Pulenka.
1: Tak to bude tedy dvojice koncertů, které vlastně navozují už tu sváteční atmosféru měsíce prosince, adventu a blíží se brzy Vánoc. Pak tedy bude delší pauza po novém roce a orchestr se opět v cyklu CD představí v dubnu, 21. a 22. dubna. Dva kusy tam vidím krásné.
2: Je to tak a zazní, já myslím, že to možná jsme to nikdy nehráli, nebo já jsem to neobjevil, ačkoliv ta skladba je to stará, Ernesta Chaussona, Báseň o lásce a moři, protože moje srdce je hlavně námořnické srdce, tak zaplesám, že to je nádherná báseň Bouchardova o moři, kterou hudebnil Ernest Chausson, což je možná, že posluchači Chaussona třeba tolik neznají, ale to je vlastně o generaci mladší skladatel než Hector Berlioz a vlastně veliký kamarád Cezara Franka a tak dále, prostě ta druhá generace, řekněme, po Berliozovi. Jemuž bude patřit druhá polovina fantastická symfonie. No a je to francouzský program z toho důvodu, protože jsme pozvali poprvé k foku významného, tedy finského dirigenta Mikko, shodoukností taky Mikko Frank, jako Cezar Frank, Mikko Franka, ale Mikko Frank vlastně se už asi 20 let pohybuje svými šéfdirigentskými schopnostmi ve francouzském prostředí, byl 10 let šéf Radio France, předtím teda byl 10 let šéf finské opery. Jeden z nejvýznamnějších současných dirigentů a vlastně specialist na samozřejmě finskou svoji hudbu, ale hlavně tu francouzskou, takže proto jsme se rozhodli pro ten francouzský program.
1: No a pak už bývá tedy ten závěrečný koncert tohoto cyklu nebo závěrečný program, protože koncerty budou dva, je to v červnu 9. a 10. a tu sezonu uzavře šéf dirigent Tomáš Netopil.
2: Je to tak vlastně uzavře to v obou cyklech, v AB i v CD a v CD to uzavře právě takhle v červnu asi s nejvýznamnějšími nebo za mě toho času nejzářivějšími hvězdami toho dvojklavírního nebe s bratry Jusenovými, Lukasem a Arturem, Holanďany. Dneska už létajícími, protože skutečně hrají po celém světě. A bude nám velkou ctí premiérovat v české premiéře skladbu. Vypadá to švédského skladatele Magnus Lindberga, on je to Fin, ale samozřejmě švédského původu. A Magnus Lindberg byl rezidenční skladatel u New Yorkské filharmonie, byl rezidenční také v Paříži, prostě jeden z fantastických současných skladatelů. A ten napsal pro bratry Jusseny koncert pro dva klavíry, který v té době vlastně bude jako cyklus těch, respektive bude světová premiéra, přiznám, že nevím úplně kde, ale pak jsou cyklus národních premiér a tu českou budeme tedy hrát my a to dílo se jmenuje koncert pro dva klavíry. Je možné, že časem, jak znám Magnuse Lindberga, tomu připíše nějaký titul, že skoro žádné dílo se nemenuje koncert pro dva klavíry, vždycky to nějak pojmenuje. No a v druhé půlce romantická velkosymfonie Sergeje Rachmaninova, tím vlastně ten cyklus CD se ukončí.
1: Tak je to, jak jsem říkala, v uvozovkách pouze 5 koncertů, ale nádherné kombinace jak prověřených krásných děl, tak i objevů nových, které u nás zazní třeba tady právě v tomto případě, dokonce i v premiéře. Tak vstupenky ty už se dávno prodávají na www.fok.cz, ať už na jednotlivé koncerty a nebo na celé abonoma. Tak to byl tedy orchestrální cyklus CD, který čeká Pražské symfoniky v nadcházející 92. sezóně. No a my se s Martinem Rudovským, dramaturgem Foku, potkáme zase za týden, abychom si povídali o dalších cyklech Pražských symfoniků. Díky za návštěvu, mějte se hezky.
2: Těším se na shledání.
1: Na shledanou.

Sbor a orchestr Bavorského rozhlasu jsme teď slyšeli ve svatebním pochodu z opery Lohengrin Richarda Wagnera. Řídil Colin Davis. A němčina bude znít i v zápětí. Bude to Hexenlied, čarodějnická píseň z cyklu 12 písní, pod kterými jsou podepsáni oba sourozenci Mendelssohnovi, tedy Felix Mendelssohn a Fanny Mendelssohnová, jeho talentovaná sestra. Hrajeme si z pěkné nahrávky, kterou pořídila egyptská sopranistka Fatma Said společně s klavíristou Josephem Middletonem.

Tak to byla sopranistka Fatma Said a pianista Joseph Middleton. Společně nám teď zahráli jednu z cyklu 12 písní od Felixe Mendelssohna Bartholdyho a také jeho sestry Fanny Mendelssohn. Teď si zahrajeme předehru k operetě Orfeus v podsvětí Jacquese Offenbacha, která vrcholí známým kankánem, tak pojďme si teď pustit něco bezstarostného do tohoto příjemného nedělního, doufám, že příjemného pro vás odpoledne 10. května.

0: Klasik Praha.
1: Slavný britský přírodovědec David Attenborough slaví 100 let a my proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme jeho filmové a televizní projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory Audi Česká republika.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
7: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Ladíte Klasik Praha.

Právě dozněla ukázka z expresivního díla Zjasněná noc z sextetu Arnolda Schönberga. Je to jeho ranější dílo, čili ještě nenese stopy pozdějšího experimentování. Hrál nám Lípa muzika sextet, je to těleso sestavené na večer nebo na koncert festivalu Lípa muzika v roce 2019. Mimochodem tady na Klasiku už listujeme programem na září roku letošního a Lípa muzika bude skutečně plná lahůdek. Však vás o tom včas budeme informovat. Teď nám Dale Clevenger a Chicago Symphony Orchestra zahrají třetí větu z Mozartova koncertu číslo 3.

Solistou ve třetí větě koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 3 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta byl Dale Clevenger. Hrál s Chicagský symfonický orchestr pod taktovkou Klaudia Abáda. Teď opět něco českého, Antonín Dvořák a jeho 8. symfonie. Druhou větu hraje Česká filharmonie s Jiřím Bělohlávkem v čele.

Tak to byl Antonín Dvořák v našem vysílání na Klasik Praha. Skončila druhá věta z jeho symfonie číslo 8 G-dur, a to v 17 hodin a 15 minut. Pomalu ukrojeme z poslední naší společné komentované hodiny. No a teď budeme pokračovat hudbou Telemanova pařížského kvartetu.

třetí z trojice velkých barokních velikánů, mám na mysli Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla, tak toto byl Georg Philipp Telemann. A my jsme slyšeli ukázku z jeho komorního pařížského kvartetu, a to v podání sourozenců Kuykenových a Gustava Leonharda na čembalo. Přichází ragtime Scotta Joplina, znáte z filmu Podraz, a hrát bude pianista Jean-Marc Luisada.

0: Klasik Praha.
1: Nejhranějším autorem své doby byl německý skladatel, varhaník, klavírista a dirigent Max Reger. Obdivovali jej Paul Hindemith, Béla Bartók, Arthur Honegger, Alban Berg, Sergej Prokofjev či Arnold Schönberg. Přátelil se s Ferucem Buzonym a Richardem Straussem a znal se i s Josefem Sukem a Českým kvartetem. Zemřel před 110 lety 11. května 1916. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
4: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle je Klasik Praha.

Právě doznělo z finální vyváče z koncertu F-moll, jehož autorem byl Karel Kovařovec. A jestli se nepletu, tak nahrávka pianisty Marka Kozáka a Sočru pod vedením Roberta Jindry je premiérová. A je také to CDčko přilehavě nazváno Zapomenuté české klavírní koncerty. Tak toto byl Karel Kovařovec, skladatel, dirigent, žák Zdeňka Fibicha, známý spíše jako dlouholetý šéf opery Národního divadla. Teď se pustíme svitu Maškaráda od Arama Chačaturiana na Lermontovův námět. Galop nám zahraje Filharmonie Brno a řídí Jiří Bělohlávek.

Tak to byl galop, neboli kvapík ze symfonické svity ke scénické hudbě Clermontovy hře Maškaráda. Napsal ji Aram Chačaturian, zahrála Filharmonie Brno pod vedením Jiřího Bělohlávka. A já mám pro vás, milí posluchači, pozvánku na Pražské Hro. V zahajovací koncert 12. května, jak je známo, bývá rychle vyprodán a je tomu tak i v tomto případě. Ovšem pro všechny příznivce klasické hudby přichystal festival na 12. května v Rígrových sadech volně přístupné zahájení pod širým nebem v rámci Open Air Pražského jara za podpory skupiny ČES. Zábavný program pro děti i dospělé začne v 15 hodin a vy se můžete těšit na koncerty, workshopy, hudební kvízy se známými osobnostmi. No a od 20 hodin přímý přenos zahajovacího koncertu ze Smetanovy síně obecního domu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu tentokrát bude řídit Petr Popelka. No a labirintem všech akcí vás provede moderátor Michal Rosypal. Co si vzít s sebou, jak se vybavit na toto odpoledne a večer, vše se dozvíte na stránkách www.festival.cz. Tak proč tentokrát místo velké večerní ve Smetanově síni nezažít pražské jaro zahájení pod širým nebem? Následuje teď v našem vysílání intermezzo z opery Sedlák, kavalír Pietra Mascagniho.

Na Klasik Praha právě doznělo půvabné intermezzo z opery Sedlák kavalír Pietra Mascagniho. A my jsme si poslechli nahrávku Filharmonia Orchestra, kterou řídil Giuseppe Sinopoli. No a teď je 6:15. Už se s vámi, milí přátelé, Jita Hradecká loučí. Znít teď bude finální věta z Mahlerovy symfonie číslo 5 cis-moll. A my si poslechneme tentokrát snímek Minnesotského orchestru, který řídí Osmo Wenske. Co nás čeká dále? Dnes večer se můžete těšit na pořad Švédský stůl Stanislava Předoty. No a v koncertu bez smokingu bude znít hudba Johanna Sebastiana Bacha. Tentokrát hobojové koncerty a také sem tam nějaká kantáta. Z bohaté tvorby tohoto německého barokního skladatele jsme vybrali tentokrát náš program. Tak ať je váš večer příjemný a zpestřený hudbou na frekvenci 98,7, či pokud nás posloucháte přes vaše mobilní telefony nebo počítače. Vše je možné. Tak to už je ode mě vše a já se budu těšit opět na slyšenou a pojďme teď společně se zaposlouchat do tónu finální věty symfonie číslo 5 cis-moll Gustava Mahlera.

0: Klasik Praha.
1: Slavný britský přírodovědec David Attenborough slaví 100 let a my proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme jeho filmové a televizní projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
6: Potisk, trička, byla CZ.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsme Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
2: Milí posluchači, na stanici Klasik Praha začíná další díl pořadu Švédský stůl, který pro vás připravil Stanislav Předota. Dnes se ponoříme do hlubin středověku a poslechneme si skladby věnované mariánskému kultu. Na začátku to bude několik kompozic společných pro celou evropskou církev a potom se hlavně budeme věnovat repertoáru specifickému pro české země. Jsou to unikátní skladby, které byly v některých případech pro nahrávku nově přepsány ze starých pramenů a na tomto CD se objevují v novodobých premiérách. Poslouchat budeme album, které v roce 1995 natočil soubor Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem a jmenuje se Rosa Mystica. Jméno Rosa Mystica, mystická růže, je poetickým oslovením, které najdeme například v mariánských litaniích. Postava Panny Marie jako osoby oslavované se objevuje již v raném křesťanství, byť mnohdy její role v církvi budila i jisté teologické kontroverze. Postupně přibývaly různé mariánské svátky a ty bylo potřeba vybavit i náležitým hudebním doprovodem. V nejranějších dobách křesťanství se jednalo pochopitelně pouze a výhradně o hudbu vokální, tedy takzvaný gregoriánský chorál. Nejstarší dochovanou vrstvou tohoto repertoáru jsou prameny z Franské říše, které můžeme datovat na konec 8. století, byť samotné rukopisy jsou mnohdy mladšího data, protože zprvu nebylo, díky ústní tradici, vůbec potřeba tyto skladby nějak zaznamenávat. Teprve se zapomínáním se stalo nutné tento repertoár zapisovat a díky tomu uchovat i pro nás. Prvních 7 skladeb na albu Rosa Mystica zachycuje právě tento starý fond, který je zároveň nejstarší dochovanou vrstvou evropské hudby. CD otevírá energický hymnus Ave Maris Stella, Zdrávas hvězdo mořská, dobrotivá matko boží, rozvaž pouta hříšným, přines světlo slepým, odžeň od nás vše zlé, vypros všechno dobré a tak dále. Po rozevlátých frázích hymnu přichází meditativní modlitba Ave Maria, buď zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Mariánské skladby často těží z textů žalmů, jako třeba v následujícím žalmu 45 Eructavit cor meum, v českém biblickém překladu 21. století Půvabná píseň mi ze srdce plyne, králi předkládám verše své. Poslyš, dcero, hleď a poslouchej. Na svůj lid i na dům otce zapomeň, vždyť po tvé kráse touží král. Před ním se skloň, on je tvůj pán. Na zpěv žalmisty odpovídá sbor s voláním Aleluja a my se touto formou reakce shromážděného lidu dostáváme přímo do prostředí raně křesťanských společenství. Na energický žalm odpovídá meditativní skladba z noční vánoční bohoslužby Sancta et Immaculata, svatá a neposkvrněná. Tyto 4 skladby nám zaspívá sbor Schola Gregoriana Pragensis.

0: té úplně nejstarší vrstvy evropské hudby najdeme na CD Rosa Mystica ještě 3 skladby. Svým způsobem to budou, pokud použijeme modernější terminologii, recitativ, árie a meditace. Jako recitativ slouží text z proroka Izajáše s úryvkem o paně, která počne a porodí syna. Árií, a to i s ohledem na velký rozsah a předlouhá melizmata s mnohými interpretačními finesami, bude zpěv počtení Audifilia. Slyš, dcero, a vys, a nakloň své ucho, protože král zatoužil po tvé kráse. A meditativní reakcí bude zpěv k přijímání Ecce Virgo, který stejně jako recitativní čtení Izajášovými slovy ohlašuje narození Mesiáše z Panny.
1: Lectio Isaiae profete, in diebus ilis, locutus est

Posloucháte pořad Švédský stůl na stanici Klasik Praha. Dozněla první část s nejstarším evropským repertoárem z CD Rosa Mystica, které natočil soubor Schola Gregoriana Pragensis. Zbytek alba, které vám dnes představuji, se už věnuje tvorbě novější, kterou od dosud poslouchaných skladeb dělí dobré půl tisíciletí. Dostáváme se do Čech 14. století, do doby rozkvětu umění. Velkými mariánskými ctiteli byli také král a císař Karel IV. I arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic. Díky nim byly do liturgie zavedeny nové mariánské svátky a k nim bylo potřeba přizpůsobit i nový hudební repertoár. Buď převzít nějaký zahraniční materiál a upravit ho, nebo vytvořit zcela nový. Z francouzských pramenů byly například převzaty a pro české prostředí upraveny zpěvy ke svátku Zasvěcení Panny Marie. Mnohé z těchto skladeb mají poetické texty, které pro CD velmi krásně přeložil Jiří Matl. V hymnu O Dei Sapientia, první z následujících skladeb, se třeba zpívá: Moudrosti boží, jež se všeho svou mocí dotýkáš, pád lidského hříchu si něžně zmírnila. Dáváš zjevné důkazy lásky s takovou účinností, že si všechna naše srdce k sobě sladce přitáhla. Po hymnu si ještě poslechneme sólovou lekci, pak skladbu Mirabile Deus Commercium a na závěr tohoto bloku ukázku vícehlasé tvorby. Ve dvojhlasém motetu Voce Cordis, Pulcresion Filia, má každý z hlasů svůj samostatný text, což byla tehdy běžná praxe. Souběžně mohly být zpívány třeba i čtyři či více naprosto odlišných textů. Zde se jeden hlas vztahuje k Panně Marii a druhý se obrací k její následovnici v panenství a svatosti ke svaté Kateřině.

podání členů souboru Schola Gregoriana Pragensis jsme vyslechli blok mariánských zpěvů české provenience ze 14. století. V této době byly kromě polyfonních kousků populární rovněž duchovní písně, strofické rytmizované skladby, které svým charakterem již odpovídají písním, s nimiž se setkáváme při bohoslužbách i dnes. Píseň Ave Gloriosa, buď zdráva, slavná pano, zaujme už svým velkorysým skokem na začátku, kdy zpěv odstartuje z primy přes kvintu na septimu a melodie je ozvláštněna nejen střídáním sudých a lichých taktů, ale rovněž velmi vkusnými synkopami. Píseň najdeme i v další skladbě, ale tentokrát jako vložku, takzvaný tropus, do chorálního Alleluja Ave Benedicta, buď zdráva požehnaná. Jako třetí v tomto bloku zazní opět ukázka polyfonie. Bude to tříhlasé moteto Ave Regina Celorum, buď zdráva nebes královno, jehož sazba již odpovídá stylu polyfonie z raného 15. století.

Kromě anonymních středověkých skladeb najdeme na CD Rosa Mystica také tři kompozice, kde jméno autora známe. Autorství následujících dvou skladeb je připisováno arcibiskupu Janovi z Jenštejna. Ze svátku navštívení Panny Marie, který byl díky němu v pražské arcidiecézi zaveden v roce 1386, zazní skladba Magnificat. Je to delší kompozice, navíc vokálně náročnější, má rozsah kvinty přes oktávu. Nejprve uslyšíte zborovou část, pak dva verše se zborovými odpověďmi a na závěr skladby připojený rýmovaný dovětek, tropus. Text Magnificat uslyšíme i v navazující solové evangelijní lekci s unikátním slavnostním nápěvem, který byl Janem z Jenštejna nejspíše zkomponován přímo pro tuto příležitost, svátek navštívení Panny Marie.

V bloku z CD Rosa Mystica si v podání souboru Schola Gregoriana Pragensis nyní poslechneme poslední tři skladby. Jako první to bude duchovní píseň Genitricem Dei, Rodička Boží, a potom ukázka žánru, který jsme ještě dnes neposlouchali. Jedná se o takzvaný lejch, zhudebněnou duchovní lyriku, která byla v pozdním středověku velmi populární. Text lejchu Maria Triuny Gerula je ukázkou krásné poezie a nezvyklých mořeplaveckých příměrů, kterými se prosebník obrací na Marii. Teď jsem běda spoután žalem z hříchů, takže nemohu záběry vesel doveslovat do přístavu. Neboť bouře hrozí, vichr brání nastoupit na loď, rychle přispěchej, zachraň umírajícího, aby se neutopil v hlubinách, o matko milosti. Po lejchu na samotný závěr zazní dvojhlasá píseň Prelustri Elucentia, jejíhož autora se podařilo objevit a stotožnit až na konci 20. století. Jejím polský skladatel Petrus Wilhelmus Grudence, dnešního města Grudziądz v severním Polsku, který okolo poloviny 15. století pobýval v Čechách a jehož díla nalézáme v různých domácích pramenech té doby. Text tohoto zpěvu je opět ukázkou krásné poezie, kterou nám zprostředkuje půvabný překlad Jiřího Matla. Přejasnou září Titána si ověnčena, a tak o vůni ctností se sladce opíráš. Buď zdráva, vznešená královno, podej žíznivým nektar odpuštění. Maria, přímluvkyně, rozbor milostivě pevné zdi našich hříchů. Nyní si poslechneme celkem tři skladby. Duchovní píseň, poetický lejch a dvouhlasou skladbu Petra Wilhelmy.

0: Dozněla poslední píseň z alba Rosa Mystica, Mystická růže, které v roce 1995 natočil soubor Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem. Na CD zpívali Hasan El Dunja, Jiří Hodina, Ondřej Maňour, Michael Pospíšil, Martin Prokeš, Stanislav Předota, Jan Štětka, Matouš Vlčinský a Radim Vondráček. Autor pořadu Stanislav Předota se s vámi loučí, ale jen pro tuto chvíli. Už mám pro vás připraveno další setkání u švédského stolu a těším se na slyšenou na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Ratatarararata trička, ratatarararata potisk, potisk trička, bilabil CZ.
4: Jsme Klasik Praha.
5: Koncert bez smokingu vám přináší
4: Klasik Praha.
6: Dnes večer bude na Klasik Praha hrát Prim Hoboj. Tento dřevěný dechový nástroj se zrodil ze staletých předchůdců v polovině 17. století ve Francii, kde mu hudebníci dali označení vysoké dřevo, tedy haut bois. Záhy pronikl do orchestrů celé Evropy. Jeho průrazný a přitom tvárný tón se totiž výtečně hodil jak do chrámových a divadelních prostor, tak do zámeckých zahrad i vojenských kapel. Už skladatelé jako Vivaldi, Bach či Händel mu svěřovali závažné solistické a koncertantní úkoly. Řadu cenných koncertů napsali pro hoboj, tehdy vybavený pouze dvěma klapkami, také čeští skladatelé doby hudebního klasicismu. Na druhou stranu právě v období baroka a z části i klasicismu vznikala řada koncertantních děl bez přesného určení solového nástroje. A tak nebylo nic neobvyklého, když se solového partu ujal i jiný nástroj než nejobvyklejší housle. My si dnes večer poslechneme hudbu jednoho z největších barokních velikánů, samotného Johanna Sebastiana Bacha. Zazní jeho koncert pro milostný hoboj, koncert pro anglický roh v úpravě pro hoboj a koncert pro hoboj BWV 1005. Večer ještě doplní úprava dvou Bachových kantát, a sice Jesu bleibet meine Freunde a Wachet auf, ruf uns die Stimme. Hrát bude The English Concert. Solistou je výtečný hobojista, solohobojista berlínských filharmoniků Albrecht Mayer a spoluúčinkuje soubor Trinity Barok. Tak nepochybuji o tom, že nás dnes večer čeká mimořádně příjemný hudební zážitek. Tak pěkný poslech.
4: Koncert bez smokingu
5: na Klasik Praha.

0: Krásný dobrý den, drazí posluchači Rádia Klasik Praha, jsou tu vaše oblíbené vlny a také pořad na osobní notu, který přináší zajímavé hosty, tak jak je třeba úplně neznáte. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Časarová. Jméno mého dnešního hosta si troufám říci je známé i naprostému laikovi, který nechodí do opery ani na koncerty klasické hudby nebo třeba na činohru. Pro mnohé se stala synonymem operní pěvkyně a přitom jí na začátku kariéry doporučili v Národním divadle dosti nevybíravě, ať operu nedělá a navrátí se k Šibřinkám. To vše se ale stalo proto, aby zabodovala v zahraničí, konkrétně v Drážďanech a Berlíně, a začala tak svoji světovou kariéru. Letos v červnu na pódiu Státní opery Praha oslaví dvě nádherné číslice 65 a 45. A tak už to prozradím, i když už to všichni bez tak tušíte. Ve studiu se mnou sedí Dagmar Pecková. Dášo, vítejte.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Dášo, vy jste narozená ve znamení Berana. A to cituji. Lidé narození v tomto znamení mají neskrotnou energii, silný smysl pro spravedlnost, jsou přímí a nebojí se jít za svými cíly. Jsou známí svou odvahou a tím, že se rádi ujímají iniciativy. Sedí to na vás?
1: Jo, přesný.
0: Já mám pocit, že jste úplný prototyp.
1: Ano, to bych teďka, jak jste to četla, tak jsem si musela přiznat, že má horoskop pravdu, i když já se snažím na ně moc nevěřit, ale někdy opravdu mě to přemůže.
0: Jak se tyto vlastnosti ve vaší kariéře nejvíce projevovaly?
1: Že jsem si šla za svým cílem, pokud možno, až ne zas tak přes mrtvoli, ale prostě, když jsem si řekla, že něčeho dobudu, tak jsem to ve velké většině dokázala.
0: A byly pro vás spíš kladem nebo záporem?
1: Jak kdy? Já třeba si myslím, do dneška jsem o tom přesvědčená, že kariéru v tom bývalém východním Německu, když jsem tam začínala v roce 85, tak jsem měla pocit, že, nebo do dneška mám pocit, že to vlastně bylo jenom proto, že jsem vůbec neuměla německy ani slovo. A tím pádem jsem se nemohla slovně projevovat. A tím pádem já jsem platila za hodnou holku, která umí hezky zpívat. A lidi mě mají rádi i s tou prořízlou pusou, ale takhle mě nějak měli radši. Protože takový to osobní nepřátelství, které vzniká tím, že prostě i třeba někdy nechtěně řeknete, co si myslíte, tak to se prostě nekonalo a já jsem tím pádem mě nic nebránilo, abych mohla začít tu raketovou kariéru, ten raketový start.
0: Teď mě vysvětlete, jak se člověk vydá do Německa dobít svět, když neumí německy.
1: Ale tak jako uvědomte si, že mě bylo 23, jo, to jako v téhle době máte prostě, se vám v hlavě motají různé věci a když prostě vás tady nikdo nechce, nejenom to Národní divadlo, ale když to prostě Košler řek, tak mě nechtěli ani do Plzně, ani do Budějic, ani do Ostravy, ani do Brna, ani nikam prostě. A já jsem nechtěla zůstat v Hudebním divadle v Karlíně. Já jsem chtěla dělat to umění s velkým U a prostě mě to hnalo nějakým způsobem dál a když to nešlo tady, tak to šlo jinde.
0: On doma není nikdo prorokem, prostě jste musela prorazit za hranicemi, aby vás pak tady zase přijali, ale...
1: No, přesně tak.
0: Když jsme hovořili o vašich vlastnostech, o těch beranovských, některé se časem otupily, nebo některé třeba ještě více vystoupily dopředu, jak se to v průběhu života vyvíjí, anebo jsou pořád stále stejné?
1: Já si myslím, že občas se to otupilo, občas se to potlačilo, protože když máte dvě malé děti a kariéru takovou, jakou jsem měla já, tak si myslím, že spousta věcí musí jít stranou a musí se to prostě nějak zvládat. Ale musím říct, že od té doby toho 55 plus vlastně do dneška jsem si tak nějak uvědomila, že být hodná asi není úplně pro mě a prostě jsem vystartovala o to víc.
0: Ale co vlastně znamená být hodná? Jenom neříkat, co si člověk myslí?
1: To ani ne, ale snažit se tak nějak se upozadit, aby prostě ty děti měly, co je potřeba, abych já tak nějak zvládala tu kariéru, rodinu, cestování šílený. A prostě ona ta energie někdy dojde, jo, pak. Takže to bylo o tom.
0: Když to si nikdo neumí představit, tak je to pro ženu, matku, strašně náročné.
1: Je, no.
0: Dobře, my jsme v úvodu poslouchali árii z opery Lazebník sevilský od Gioachina Rossiniho, árie Rosini una voce pocofa. Jak se vám zpíval Rossini? Protože pro mnohé jste, když použiju ošklivé slovo, zaškatulkovaná, jakože velký, dramatický mezzosoprán, ale Rossina je koloratura. Chápu, že jste ji zpívala v začátku kariéry. Jak se vám líbilo v těch bězích?
1: Zpívala se mi do svých 40 let.
0: No tak to je úžasné.
1: Zpívala se mi v Drážďanech, v Berlíně, v Hamburku a v Bazileji. A já jsem se teda, já osobně jsem se nikdy za velký dramatický hlas nepovažovala. Naopak jsem se snažila co nejdýl zpívat Mozarta, právě Rossiniho, Bacha, veškerý ty oratoria, třeba romantický oratoria, jo. Takže já jsem se vlastně do tohoto oboru, takový ty Ortrudy a takový tyhle ty věci, což si podle mýho názoru myslím, že jsem nikdy neměla dopustit, tak do toho jsem se pustila až těsně před 50. A to si myslím, že asi bylo moudrý, že jsem dlouho vydržela do 40 zcela jistě v tom lehčím oboru. Já jsem ty koloratury, já vám upřímně řeknu, třeba u takového Sexta nebo u Rosiny nebo u jiných koloraturních rolí, já jsem upřímně řečeno ani moc nevím, jak jsem je zpívala. Já jsem je tak nějak měla od Pána Boha daný. Paní profesorka nebo solistka Národního divadla, paní Antonie Denigrová, mě ten hlas, jak bych to řekla, umravnila, nebo ten temperament můj byla schopná natolik umravnit a vlastně dát do takového toho kanálu, nebo jak bych to vyjádřila, toho kanálu,
0: skáznila
1: do takového toho kanálu, kde ta technika se vytvářela takový ten, já jsem, když jsem přišla na konzervatoř, tak jsem měla rozsah 3 oktávy. Tam na ty konzervatoři mě o to trochu připravili a paní Denigrová mě to potom zase rozšířila, ten můj hlas asi na 2,5, takže já jsem byla schopná zpívat soprán, mezzosoprán i alt. U toho sopránu nebo mezzosopránu bylo zajímavé na tom hlase to, že měl hodně tmavou barvu. Takže to byl celkem, myslím, vyhledávaný artikl jeden čas. Jo. A tím, že já jsem touhle barvou byla schopna zaspívat 3 čárkovaný cis nebo D, tak to bylo pro mnohé překvapení a já jsem s tou Rosinou nebo s tím Sextem a prostě s těma koloraturníma partiema slavila velký úspěchy, musím říct. A tahle ta nahrávka, ty Rosiny, to je dokonce živá nahrávka.
0: Wow, tak to je úžasné. Já strašně obdivuju, slyšela jsem od vás, mám doma nahrávku Elvíru z Dona Giovanniho, no. Ale tu árii, jak se většinou škrtá. Mitra dirque stal mal grata. Která je pro mě nesmírně těžká. A vy jste ji dávala prostě s takovou noblesou. A právě, že s tou veškerou barvou a i s tou pohyblivostí. Ona není typicky koloraturní, ale je hrozně těžká. A
1: je to dramatická role. I když musím říct, že se mi na jevišti nikdy nepoštěstilo tu roli zpívat, bohužel. Ale natočila jsem právě ty 3 velké árie s Jiřím Bělohlávkem i tuhletu, která se normálně škrtá, protože to je vídeňská verze, není to pražská verze. A zpívalo se mi to dobře a mně se hlavně strašně líbilo taková v ty árii vytvořit takový ten pocit ty hysterie, ty nevýchodnosti, ty postavy, bezvýchodnosti, ten psychický tlak, prostě to mě na té Elvíře vždycky strašně zajímalo, protože když jdete do divadla, tak kolikrát se podíváte na jeviště a tam stojí postava, která to zpívá způsobem, jako kdyby šla z nákupu a nesla 2 těžké tašky. A to mě je kolikrát opravdu ty role líto, že to je takhle pojímaný.
0: To je hodně smutný. My si teď pustíme opět něco s vaším výjimečným hlasem a je to role, která se pro vás stala ikonickou. Máme tu árii z opery Carmen, takzvaná Segidíla, od Georges Bizeta zpívá můj dnešní host Dagmar Pecková.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla Segidíla z opery Carmen od George Bizeta. Poslouchali jsme Pražskou komorní filharmonii, kterou řídil Jiří Bělohlávek. Donem Josem byl Valentin Prolat a zpíval můj dnešní host, co by Carmen, se nám představila Dagmar Pecková. Dagmar, my jsme dnes v úvodu našeho pořadu, pojďme rovnou na kódu, jo? My jsme v úvodu našeho pořadu zmínili dvě číslice, 65 a 45. Mně se na vás vždycky hrozně líbí, že vy nic nezastíráte. Všecko řeknete na rovinu, a tak ani věk není vůbec problém?
1: No není, protože já oslavím ve Státní opeře své 45. narozeniny a 65 sezon na jevišti. Já to pojímám takhle.
0: To je krásný. Kdo to může říct?
1: Ano, přesně tak.
0: Kdo to může říct? Takže tato výjimečná událost se odehraje 1. června. Byl to záměr, že je to na Den dětí, nebo je to náhoda?
1: On nebyl ve Státní opeře jindy volno.
0: Jo, jasně.
1: Ještě, takže jsme to udělali tak, i když moje narozeniny jsou 4. dubna a vlastně 45. výročí bude 27. června, ale tak jsme to tak nějak udělali všechno dohromady a oslaví se to 1. června na Den dětí.
0: Od kdy to počítáte 27. června? Co tehdy bylo? To bylo vaše první představení
1: v divadle? To bylo moje úplně první představení, profesionální mm-hmm. představení na jevišti, a sice plzeňské Alfy. Mě bylo něco málo přes 20 a zpívala jsem hlavní roli v americkém muzikálu Snílci. Ta role se jmenovala Luisa. A vlastně já jsem ještě byla v 5. ročníku na konzervatoři a tenkrát mě moje kamarádka, spolužečka Stáňa Forstová na hodině baletu řekla, ať jedu, že hledají ženskou představitelku na muzikál, ať jedu předspívat do Plzně. Já jsem říkala, proč tam nejdeš sama? Ona mi řekla, ale ty na to máš, já ne, což byla taková
0: to
1: pochvala od kolegyně. To už se mi pak nikdy v životě nestalo, to byl takový vzácný okamžik. A já jsem na tom konkursu uspěla, okamžitě jsem dostala angažmá, takže já už jsem v 5. ročníku konzervatoře byla angažovaná v plzeňské operetě. Za rok na to mě slyšel šéf-dirigent Karlínského divadla Miroslav Homolka, okamžitě mě angažoval do Karlína, tam jsem během 3 sezon udělala 10 poměrně velkých rolí. No a pak přišlo to odmítnutí v Národním divadle, úspěšný konkurs v Drážďanech. Ještě trošku mě tady soudruzi dělali problémy, že mě nechtějí pustit do těch Drážďan, do toho operního studia, protože jsem si měla jako správný svazák odpracovat 3 roky na českých scénách, ale to jsem mohla prokázat, že jsem dokonce odpracovala 4. Takže já jsem potom v klidu odešla do Drážďan a v listopadu 85 začala ta velká světová kariéra.
0: Úžasný. Dobře, pojďme zpět k tomu 1. červnu ve Státní opeře. Na co se mohou posluchači těšit? Co jste připravili?
1: Připravila jsem spolu s klavíristkou Šárkou Knížetovou večer písní Kurta Weila. Bude to jinak než v Lucerně. Samozřejmě, že to nebude tak pompézní. Bude to koncertní provedení, bude to ve večerních toaletách. Klavír bude stát na forbíně. Já tam budu mít jednu barovou židličku a ten večer budu i uvádět. A je to trošku i nejenom o Kurtovi Weilovi a jeho životní cestě z Berlína přes Paříž do New Yorku. Ono to tak trochu, neskromně řeknu, trasuje i moji trasu světový zpěvačky a já to budu i sama moderovat a myslím si, že snad dokonce i vtipně se říká a budu to zpívat už ne tím operním hlasem, ale bude to šanzonové zpívání. Mm-hmm. Takže jsem zvědavá, jak to posluchači přijmou.
0: Já myslím, že báječně, protože vy už, to pro vás nebude žádná novinka. S Kurtem Weilem už jste měla nádherný projekt.
1: No já ho vlastně zpívám, jsem si uvědomila, víc jak 30 let.
0: No
1: já už jsem s ním začala ve Státní opeře v Berlíně, když jsme tenkrát dělali Frauentanz, ženský tanec s komorním takovým uskupením. To jsme dělali jako komorní večer Státní opery v Berlíně. Pak jsem se s ním sešla díky Ruth Berghaus ve Státní opeře ve Stuttgartu. Pak jsem dělala tu Lucernu a teď samozřejmě občas udělám nějaký koncert z Kurta Weila a teď mě čeká ta Státní opera.
0: Protože tam nemusíte jenom předvádět hlas, než že byste ho někdy předváděla, ale víte, jak to myslím, že tam prostě člověk jde hlavně po tom textu, po tom hereckém výrazu a to všecko je vám více než vlastní.
1: On ten Kurt Weil totiž, on psal Lieder, v němčině písně, šanzony v češtině písně a songy v angličtině písně. V češtině písně. Takže ono podle toho, v jaké zemi jste, tak to slovo použijete a je to vlastně takový, já ho mám pořád za pokračovatele Mozarta, Wagnera, Strause, Weila, prostě je to Deutsche Lied. Ačkoliv, jak já říkám, a hudební věci mě za to strašně kritizují a peskují, že Kurt Weill tak dlouho reformoval operu, až skončil u Činohry. A tam vlastně máme další paralelu se mnou, že já jsem sice tu operu nereformovala, ale skončila jsem u ty Činohry taky. Takže on vlastně potom tím, jak dělal činoherní hudbu, jevištní hudbu víceméně, tak ta píseň dostala i úplně jiný poslání a jiný tvar. On vlastně bojoval proti těm všem bohům antickým tím, že vlastně ten děj zatáhl ty opery, žebrácké opery mezi galerku, že jo. Takže tam se to všechno dělo trochu jinak. A je zajímavý, že lidi všichni Weila znají tu jeho muziku. Akorát nevědí, že to složil Weill. A to je na tom taky strašně zajímavý, jo. Že mě třeba tvrdili, že Alabama Song, že napsali The Doors. Ale on ji napsal, to je dokonce operní árie, že jo? Takže je to strašně zajímavý s tím Weillem a mě baví o něm hodně číst, protože v Německu je samozřejmě o něm strašně moc knížek, které tady vůbec nejsou k dostání a baví mě to o něm zkoumat, číst a prostě mě ten člověk baví jako takovej.
0: Já věřím, že bude bavit i 1. června na jevišti Státní opery ve vašem podání. Strašně se mi líbí, že tam, pokud se nepletu, není žádný host. Bude to váš
1: Není,
0: večer?
1: Ale na konci jsem si řekla, že přece jenom na přídavek jedno překvapení pro posluchače
0: super.
1: Budu mít.
0: Tak to je skvělé. A nikdo netuší, takže
1: nikdo
0: to bude
1: netuší.
0: Skvělé překvapení. Výborně, tak si pojďme teď Kurta Weilla pustit. Máme tu v podání Dagmar Peckové píseň I am a stranger, hear myself.

0: Na Radio Klasik Praha jsme poslouchali píseň I am a stranger here myself, kterou napsal Kurt Weill. Hrál nám Epoch Orchestra, které řídil Jan Kučera, a do této písně se nádherně položil můj dnešní host, kterým je mezzosopranistka herečka Dagmar Pecková. Herečka říkám záměrně, Dagmar, vy jste to i zmiňovala před touto písní, že vy jste sice nereformovala, ale došla jste k činohře, ale já si myslím, že ta činoherní herečka ve vás stejně byla vždycky.
1: Tak já už jsem se pokoušela dostat se na konzervatoři na činoherní oddělení nebo na herecké oddělení, akorát mě tenkrát po mém přednesu Maholeny, jak se mění v topol, ze Jerovy Maholeny, jak se mění v topol, uznali, že to opravdu nejde.
0: Fakt jo? No,
1: paní Adamová ze mě, myslím, byla dost vykulená tenkrát. A já jsem se ale nedostala ani na to operní a musela jsem jít tedy na rok na gymnázium do Chrudimi na matematicko-fyzikální větev a pak rok na to už jsem se dostala na pěvecké oddělení a myslím si, že pan učitel matematiky z gymnázia v Chrudimi si nejvíc oddechl, když se mě zbavil, protože já jsem byla hrozná. A takže přes ten oblouk, samozřejmě, že mě nikdy nebavilo stát jenom tak na rampě a pouštět hlas do lidí a snažit se překřičet ten nahlas hrající operní orchestr, to mě nebavilo nikdy. A myslím si, že takovým důkazem pro české publikum je zrovna teda ta Carmen, kde teda se musím pochlubit, že když vždycky, když skončilo představení, tak já jsem měla úplně mokrý kostým, že jo, protože mě Jose hodil do kašny, takže já jsem se v šatně musela honem osušit a vzít si na sebe froté župan a zabalit si vlasy, abych nenastydla. A někdo mě šíleným způsobem buší na šatnu a řve na ty chodbě Národního divadla vylez ty úkaze. A když jsem otevřela dveře, tak tam klečel Arnošt Lustig. To je naprosto neopakovatelná příhoda a myslím, že já se tím strašně ráda chlubím, protože si myslím,
0: normálně,
1: že se to opravdu snad nikomu nestalo, takováhle věc. Takže já jsem to dokonce, já jsem nejenom herečka, já jsem už napsala i dvě knížky, samozřejmě o kom jiným než o sobě, a já to tam vlastně v té jedné příhodě zmiňuji, toho Arnošta Lustiga. Takže asi to zanechalo na lidech nějaký následky, když na to do dneška vlastně publikum vzpomíná. A pak nějak jsem tak plynule, když jsem si uvědomila, že to zpívání normálně ve světě není až do smrti, když jste na volné noze, ani když jste angažovaná. Protože tam vás prostě na díl jak na 2-3 roky na fest neangažují a když prostě už ten hlas nefunguje, jakože nefunguje, prostě 50 plus těm zpěvačkám už moc nefunguje, tak vás prostě přestanou obsazovat. Tady je to samozřejmě o něčem jiným. Tady, když jste angažovaná, tak to máte do důchodu, někdy i přes důchod, nesou vás nohama napřed a je to takový zaopatření, patřovací ústav pro staré pěvkyně. To už prostě nikde jinde ve světě už jenom z ekonomických důvodů neplatí. Takže já jsem si řekla, že pokud chci zůstat dál na jevišti, tak si musím najít nový způsob, jak to udělat. A vzhledem k tomu, že jsem měla vždycky takový trošku pletky s tou činohrou, tak jsem si vymyslela projekt, nejenom teda festival Zlatá pecka, ale i to, že Honza Jiráň pro mě a pro Báru Hrzánovou napíše divadelní hru Carmen Y. Carmen. Ta se s velkým úspěchem hrála 8 let. Teď budeme mít místo Báry novou herečku Mášu Málkovou a budeme mít na příští Zlatý pecce obnovenou premiéru a samozřejmě s tou hrou budeme jezdit dál. Jinak potom mě oslovil mladoboleslavská činohra Petr Mikeska, který mi nabídl roli Marie Kalas v mistrovský lekci Terence McNellyho. Já jsem samozřejmě okamžitě jo, to chci dělat, pak mě poslal scénář a já jsem jenom koukala, protože tam jsem 44 stran mluvila téměř sama. To je taková téměř one woman show. Ale přišel covid a já jsem měla 4 měsíce vlastně na to se tu roli naučit. Pak jsem přijela do Prahy a slavnostně jsem mu to předvedla a strašně jsem byla dramatická. On se na mě koukal úplně zoufal a říkal, ale takhle to nebudeš hrát, viď? Protože vzal si mě pak do Prádla, asi další 2 měsíce jsme na tom jako opravdu dělali. Já jsem mu strašně za spoustu věcí vděčná Petrovi a vykřesal ze mě tu herečku, vykřesal a je to jeho práce. Pak jsem dělala, nebo dělám ještě úžasný výstřely na Broadway.
0: Ty jsem teď chtěla zmínit.
1: Woodyho Allena, to děláme v Budějovicích jako muzikál. Já tam dělám takovou tu notorickou alkoholičku se Sklodem k nymfomanii. A když mě volal loňský nebo únor nebo leden, mě volal šéf, operní šéf Tomáš Ondřej Pilař z Českých Budějovic a řekl mi, paní Pecková, tuhle roli nemůže nikdo jiný dělat. Já jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu. A do dneška si tak jako kladu otázku, jak na to přišel, že to nikdo jiný než já dělat nemůže.
0: Takže vy tam jenom kalíte?
1: Já tam kalím a v podstatě, já to nechci tak říkat, jako tady do veřejného prostoru, já tam jenom kalím a Souložin na tom je vyšší. A ještě navíc, ten můj partner, Péťa Šmíd, nebo Petr Šmíd, člen Českobudějovické činohry, tak tomu je 35, ten je o 30 let mladší než já, chudák malej, a vyfasoval to. Ale já to mám hrozně ráda, protože samozřejmě to je úžasná divadelní hra. Woodyho Allena, skvělý dialogy a vůbec jsou ty lidi ke mně strašně milí tam a vypadá to, že 24. nebude derniéra, že se to bude hrát ještě příští Silvestra nový rok.
0: No, takže to vypadá, skvělý,
1: že to ještě bude.
0: Výstřely na Broadway v Českých Budějovicích. Je nějaká činoherní role, kterou byste si strašně moc chtěla zahrát?
1: Já bych strašně chtěla dělat roli, kdo se bojí Virginie Woolfové, ale já nevím, jestli oni se tak trochu nebojí mi takovouhle roli dát, protože třeba mají pocit, že bych to nezvládla, ale já si myslím, že ne, takhle vysílám to do prostoru jako zbožný přání i nahoře k Pánu Bohu a třeba se někdo odváží.
0: A víte, co třeba napíšou hru, kdo se bojí Dagmar Peckové? Pojďme opět k hudbě. Vy jste naším dnešním dramaturgem a máme tu hudbu Luciana Berryho, Folk Songs for Voice and Orchestra. Vy jste hovořila o písních vlastně, že vás také provázali celý život, dá se to tak říct. Ale proč zrovna tento autor?
1: To tenkrát vybral pro mě Jirka Bělohlávek, já jsem to vůbec neznala. A vlastně to je fenomenální muzika. Luciano Berryho sebral 11 písní, každá je v jiný řeči. Americká angličtina, angličtina, francouzština, sicilština, azerbajdžánština, arménština, já nevím, co všechno tam je. Italština, samozřejmě němčina. A tahle ta azerbajdžánská je prostě, jak to mám říct, prďácká písnička. A ono v tom Rusku to bylo dřív tak, že oni směli jenom první sloku zpívat v tom svým jazyce a další sloky byly rusky. Ale jak to Luciano zřejmě opisoval z nějaký desky, tak tam prostě do těch textů napsal šílený nesmysly, protože já, když jsem to dělala, ten text s jedním Azerbajdžáncem, tak on vůbec se v tom ze začátku nemohl orientovat, co to je. A pak mi to vysvětlil, že to je zřejmě ten špatný přepis, že díky tomu, že tu prostě ten Luciano přepisoval z té desky. Ale je to strašně prďácká píseň a já ji mám hrozně ráda.
0: Tak pojďme do ní, je tu azerbajdžanská píseň lásky Luciana Berryho a Dagmar Pecková.

0: 인싸 여자까지 어떻게 다 이거나 수혈하게니 주시지 마봐 바팔람.
1: Na Rádiu Klasik Praha jsme poslouchali azerbajdžánskou píseň Lásky, Pražskou komorní filharmonii s Jiřím Bělohlávkem. V hudbě Lučána Beria zněl hlas mého dnešního hosta, kterým je pěvkyně herečka Dagmar Pecková. Dagmar, my jsme už pozvali do Státní opery na 1. června, ale vy teď máte za sebou čerstvě i premiéru v Ypsilonce, tak také můžeme pozvat posluchače?
2: Napsal to opět pro mě a pro Martina Dejdara Honza Jeráň, jmenuje se to Kabaret na vodě a hraje se to tak dvakrát, třikrát do měsíce vždycky. Lidem se to strašně líbí a myslím si, že to bude úspěšná hra.
1: A tam jste opět už jenom v činoherní poloze, nebo tam i zpíváte, když je to kabaret?
2: No, ono to je takový typický ypsilonský představení, že tam se jak hraje, tak zpívá. Martin Dejdar tam stepuje, já už teda ne, ale já si myslím, že to je divácky velmi úspěšná hra.
1: Počkejte, já už teda ne. Já jsem se teda teď chtěla zeptat, že byste vlastně obsáhla zpěv, herectví a co tanec vlastně ve vašem životě?
2: No, já jsem i v My Fair Lady jsem tančila, já jsem tančila jako my v zemi úsměvu dokonce na špičkách s baletem.
1: Jako fakt?
2: No, jako fakt na špičkách jsem se stavila na špičky, asi jsem si z toho úplně zničila kolena, protože jak jsem ještě běhala, že jo, vlastně do svých 62 let, jsem běhala 10 kilometrů denně, tak jsem si doběhla akorát tak do nemocnice pro výměnu kolena. Takže si myslím, že s tancem už toho jako pár kroků tam a zpátky samozřejmě udělám, ale jakože bych se třeba teďka měla odvahu jako nějakým způsobem vrhat do stádance nebo

0: netušila, o co jde. A já jsem si říkala, ne, to už jako nemůžeš prostě těm lidem udělat, že by se dívali na tvoje staré tělo. A pak jsem si uvědomila, že tam byly ještě starší holky, než jsem já, že jo?
1: Ano, přesně tak. Já myslím, že vy byste byla skvělý host, já ten pořad miluju. A jestli vám zavolají, tak se prosím vás přihlašte.
0: Ne, já si myslím, že to fakt to koleno už nedá.
1: Už chápu. Poslední otázka. Vy jste neskutečně energický člověk. Jak relaxuje Dagmar Pecková?
0: Štrikuju u televize, háčkuju kabelky, čepičky, všechno možné, takovou ráda si dělám radost takovejhlema věcma a prostě já neumím relaxovat. Já když zaměstnávám oči, tak musím ještě k tomu zaměstnat ruce, čili když, dejme tomu, mám ráda hezký filmy, tak u toho musím něco dělat, že jo. Opravdu už musím být hodně vyčerpaná, když se odpoledne lehnu na gauč, ale je to 10 minut a jedu dál jak Fredka. Je teda fakt, že já, i když jsem měla třeba loni a předloni jenom 3 neděle volna na dovolenou, tak jsme nikam nejeli a já jsem napsala ty 2 knížky, Ty vole se neříká a Tanec mezi vejci. To jsem prostě byla nucená napsat za 3 neděle, protože vydavatel Kazana to čekal a já jsem neměla jiný čas. Takže jsem to prostě musela napsat. Takže co je to relax? Já si furt říkám, že si odpočnu v hrobě.
1: Mm-hmm. Tak já vám přeju, aby ten odpočinek byl až za hodně, hodně, hodně dlouho. Abychom se tady mohli sejít opět v budoucnu a říct si, že budete slavit na jevišti nádherná čísla. Teď, abych to nespletla, třeba 85 a 65. Aby se ta 65 opravdu dostala.
0: Hele, já si nemyslím, že tohle ještě lidi chtějí vidět.
1: Určitě ano. Já vám nesmírně děkuji, že jste dnes přišla. Bylo to báječné. Moc se těšíme na vše, co nám přinesete, čím nás oblažíte. Na Radio Klasik Praha uzavřeme náš dnešní díl s Dagmar Peckovou opět s jejím hlasem, a to s Gustavem Mahlerem. To byla vlastně pro vás taky, si myslím, docela taková srdeční záležitost.
0: No samozřejmě, objevil ho pro mě opět Jirka Bělohlávek a já jsem ho vlastně potom zpívala nejmín 20-25 let. Jako opravdu ten Mahler znamenal pro mě hrozně moc i duševně.
1: Tak máme tu opět Jiřího Bělohlávka, Pražskou komorní filharmonii a symfonii číslo 2 Gustava Mahlera. Zazní část s názvem Prasvětlo. Od mikrofonu Rádia Klasik Praha se s vámi loučí Mirka Časarová a
0: Dagmar Pecková a děkuji velmi za pozvání.

na osobní notu. Tohle je Klasik Praha.